0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Hit Radio Vysočina.

0: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
1: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Basa tvrdí muziku, kola dělají auto a okna zase dům. My se specializujeme na okna, dveře a příslušenství dobytů, domů, kanceláří. Okna M a L, Třebíč, Velké Meziříčí. Okna M a L, děláme z budov ten pravý domov. Okna ML.cz.
4: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
6: Těšíš se na víkend?
7: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
6: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
8: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
7: Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
8: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
9: Hustákovycesty.cz.
10: Vypadáš spokojeně, že by nová práce?
11: Ano, v nemocnici v Třebíči.
10: A co tě přesvědčilo?
11: Je to moderní nemocnice, zdravotníci jsou srdcaři, vedení v pohodě, mám byt v novostavbě, je tam parkovací dům a mají výbornou kávu.
10: A nějaký další benefit?
11: Lékaři mohou dostat až 1 000 000 náborový příspěvek a sestry až 300 tisíc.
10: Tak to zní jako skvělý začátek.
11: Je to tak? Koukni na stránky nem.tr.cz.
10: Nemocnice Třebíč, tady to dává smysl.
12: Škola volá, ale my to nezvedáme.

0: taky do školy s pořádnou výhrou.
1: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
0: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
2: Náplně hned.
3: Dukla nástup 5. září od 11 hodin se okolí Horácké arény promění v rodinnou zónu a vojenskou základnu. Dynamické ukázky vojáků, vojenská technika, program pro celou rodinu. V 16 hodin armádní exibice s legendami a osobnostmi Dukly. Startujeme 70. sezónu 5. září v Jihlavě. Dukla nástup.
4: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
6: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. České dráhy na závěr prázdnin posílí vlakové spoje o stovky míst. Vyšší kapacitu budou mít hlavně vlaky z Moravy do Prahy, ale také spoje z další částí Česka. Dopravce cestujícím doporučuje rezervovat si místa dopředu. Od 1. září se navíc do provozu vrátí některé školní spoje. Norsko chce pokračovat v hledání nových ložisek ropy a plynu v Arktidě. Plány prosazuje navzdory odporu Evropské unie, která upozorňuje na dopady těžby na životní prostředí. Norsko argumentuje především energetickou bezpečností Evropy. Bez nových vrtů by podle odhadů mohla norská produkce ropy a plynu během 25 let klesnout až na nulu. České kluby mají za sebou dramatické odvety evropských pohárů. Plzeň po úvodní porážce 0-3 porazila Červenou zvezdu 5-1 po prodloužení a postoupila do Evropské ligy. Jablonec vyřadil Glasgow Rangers po penaltovém rozstřelu a zahraje si konferenční ligu. Naopak Hradec Králové podlehl Panathinaikosu 1-2 po prodloužení a v pohárech končí. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Blíží se konec prázdnin, policisté z Vysočiny proto opět dohlédnou na řidiče. Dopravně bezpečnostní akce vypukne o tomto víkendu. Připravte se tak na zvýšený počet hlídek. Další hlídky budou v akci také od začátku příštího týdne, kdy školákům v úterý začíná nový školní rok. Cílem je vyšší bezpečnost dětí, kteří se po prázdninách vrací do školních lavic. A jaké nás přitom bude provázet počasí? Na Vysočině dnes naměříme tropické teploty a zpočátku nás bude provázet většinou polojasná obloha, večer by se pak měly místy objevovat přehánky a bouřky, lokálně i velmi silné.

0: Vysílání šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Vysílání
1: šampionů. 6 hodin 2 minuty začíná páteční snídaně. Ahoj Davide.
2: Ahoj.
1: Je ahoj Jasmin.
3: Je ahoj.
1: Ahoj. To je taky dost, že jsi přišla do práce.
2: Ona má nějaký částečný úvazek, prej.
1: Mě by zajímalo, jaký to je takhle si chodit do práce v pátek jenom.
3: Ty bláho, je to pečka, no, ale těšila jsem se moc.
1: Takže ono, jak si říkáš, že se zavádí vlastně ten zkrácený pracovní týden napříč Evropou, takže 4 dny v práci, 3 dny. Jasmin si to udělala jeden, no tak tě tady vítáme.
3: No, děkuju.
1: Jak bylo na Dovče?
3: Pecka.
1: No, dobrý, tak to jsme si
2: říkali něco jiného před chvílí.
1: No, dobrý. Tak David Guetta, Alphaville, hity, pojďme na to, hezké ráno. Hit Radio Vysočina.

0: Jo. 6 hodin 8 minut, tohle je páteční Hit Radio snídaně šampionů, dámy a pánové, je to tady. Za 7 minut vrcholí zatmění měsíce. 93% měsíce má zmizet, zbytek z červená jako cihla. A já jsem tady chodil po studiu tam a zpátky. Vlastně, když se podívám tady doleva, tak tady nic nevidím, když to tady projdu na druhou stranu. Na mě to fakt zajímá, no.
1: Opravdu tady chodí.
0: My tady máme totiž panoramatický takový jako okna, jo, a myslím si, že ten měsíc je přesně tam, kam my nevidíme. Takže my z toho nemáme nic, takže to je vrchol.
1: Teda. Ale kdo z toho něco máte, tak konečně za to dostanete, za to vstávání něco, že jo?
0: No, přesně tak, to je odměna, jo, takhle při pátečku. Nejvíc má být vidět na jihu Čech, takže vy, kdo jste z okolí jižních Čech, tak možná to vidíte a nás by to zajímalo, jako já to chci vidět, teda nevím jak vy, že byste nám to mohli poslat třeba jako fotku na WhatsApp, kdo to vidíte, jo. Kdo máte výhled. Mimochodem, říká se tomu rudá luna a já si myslím, že to není náhoda, jo? Že víte, jak jsou třeba menší čokolády v tom balení a tak dále, že no. Ta smrskflace dorazila už i na oběžnou dráhu, jo? Tak nám pošlete fotku, kdo to vidíte a my vám posíláme další hity. Tohle je Pink Hůňu na Hit Radio, 6 hodin 9 minut, krásné ráno.

0: tak všechno mám.
1: Dole poetika, tohle je Hit Radio, 7:15 a tohle je Vrchol. Právě teď vrcholí zatmění měsíce, který by měl být zakrytý z 93% a měl by být rudý. My jsme se o tom bavili před malou chvílí, ať teda zvednete hlavu vy, kdo máte šanci a vidíte na něj, ať tam pošlete nějaký fotky a vy jste nám poslali, ale on jako normálně svítí bíle teda.
2: Prosím vás, to nám to posíláte, jako pošlete něco pořádného, to jsou takový šedý, bílý srpečky no, normálně.
1: A my tady teda se snažíme ho najít, nevidíme ho a já si říkám, jestli to není tím, Jasmin se totiž vrátila a my jsme tady s Davidem celý týden byli pod mě v tom studiu, jo. A Jasmin má ráda světlo a vypadá to tady jak v kulturáku, když poplese rozsvítěj, aby vyhodili ty poslední ožralce, jo. Takže možná proto nevidíme nic. No takže díky za to, co jste nám poslali, těch fotek přišlo opravdu spoustu, ale jako rudej teda.
2: Jako, že by byl rudej, to se říct nedá. Když se někdo máte, tak ty pošlete.
1: Já teda od pozorování zatmění slunce trochu už vidím, jo, ale jako ještě bílou a červenou teda jako rozesu. Ale jste opravdu hodný, že jste nám to poslali, tak užívejte vy, kdo máte možnost si tenhle úkaz užít teďka na nebi, no a za chvíli si užijete i další parádní hity. A vy Wait for Love a přihodíme aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Těšíš se na víkend?
5: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
4: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
6: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
7: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
6: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
8: Hustákovycesty.cz.
9: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
10: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
11: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
12: Vážně? A co umí?
11: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
12: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
13: Attention!
14: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
13: Yes!
14: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
13: La Tropical!
14: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
15: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za 20. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na mann.hummel.cz.
16: Březová.
17: Kdy je učitel za hvězdu?
18: Když vezme děti na Březovou.
16: Březová.
17: Jenže přes 180 škol se letos na výlet sem nedostalo. O Březovou je ohromný zájem.
18: Proto je teď ten správný moment udělat rezervaci, než vás ostatní školy předběhnou.
16: Březová.
17: Resort Březová.cz.
0: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
8: Skočte si pro Madeta jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Byla klubu za 9,90 pouze v pátek a Monte 4x55 gramů za 21,90.
0: Byla, to dobré začíná u nás.
16: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam zprávách.
19: Poslední táborák léta? To jo? A

0: hity na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
2: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Vysočiny, hlásíte překážku v provozu na Třebíčsku, v Jaroměřicích, nad Rokytnou, v Ohrazenické ulici. Je komunikace neprůjezdná z důvodu prací na silnici.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Vysočina.

0: Tohle je Daša, tohle je Austin, 6.28 a taky páteční Hit Radio s vámi Michal, Jasmina, David, hezké ráno.
1: Ranní update.
2: Nad Českem bylo dnes ráno možné sledovat částečné zatmění měsíce. Stín země zakryl až 93% jeho průměru a úkaz byl viditelný i pouhým okem. Maximum zatmění nastalo krátce před 6:45. Donald Trump nechal v USA přejmenovat Ontarijské jezero na Americké jezero. Nový název nařídil používat americkým federálním úřadům v době vyhrocené obchodní války s Kanadou. Kanada změnu odmítá a dál bude používat původní název. V Praze se včera objevila nejdražší známka světa. Jednocentová známka britská Guyana je známá v jediném exempláři a patří k největším filatelistickým raritám. V obecním domě je součástí výstavy známek v celkové hodnotě kolem miliardy korun.
0: Takže nejdražší známka světa a je za jeden cent, nebo jak to teda je?
2: No to bývávalo. Teďka se prodala v roce 2014 za neuvěřitelných 192 milionů korun.
0: Známka, jo. No. A poslat to nemůžeš, nebo... No já nevím, si představ, že sbíráš známky, máš tam tuhle trofej, odejdeš třeba na služebku, jo, a tvoje žena hledá známku, aby poslala dopis kámošce. A co to... Tady? A známka máš
3: To by byl pech, no.
2: Ricky Martin. Teďka to ještě pošleš Českou poštou, že jo, to ani nepřijde.

0: Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč.

0: Tohle jsou hodiny. A tohle je páteční Hit Radio, to je paráda, což je pátek. Krásné ráno, s vámi Michal, Jasmina, David.
1: Jestli se o víkendu chystáte někam autem, tak radši nohu z plynu, protože na silnicích začínají velký policejní kontroly, lidi se vracejí z dovolených, startuje škola a podobně. A já jsem zvědavá, jestli se naši policisti inspirují kolegou z New Jersey, protože ten posunul tu práci v utajení na jako úplně jiný level a převlékl se za keř. Z úkrytu chytal řidiče.
0: Takže on se převlek za nějakou tuji, jo? A tak vlastně, když o tom přemýšlím, tak vlastně s florou to máme spojený i my tady v Čechách, že jo? Protože v Americe se teda přivlíkají za tuji a tady zase hlídají rychlost švestky. Vlastně, jak vůbec vznikl název švestky? Víte to někdo tady?
1: Vůbec
0: víte to? Počkej, hele, já zkusím dát, počkej.
1: A co chlupatý?
0: Já zkusím dát švestky policie do Google. Ale píšou tady, že název vznikl v 50. a 60. letech 20. století, kdy příslušníci v té době tehdejšího sboru národní bezpečnosti dostali v roce 1953 švestkově modré stejnokroje.
1: Aha.
0: A od té doby to jsou švestky teda.
2: Jsme doma.
1: No a ty chlupáči.
0: To je chlupáči, tak ne. Tak,
1: chlupatý.
2: Tak o tom se asi nestuším mluvit také ráno.
0: No. A vlastně to je vždycky, to je v těch dopravních servisech, na dopravních infolinkách v rádiu vždycky, kde stojí švestky, jo. Ahoj, tady kamionák Kamel, přijedu do České Třebové, to tam grillujou, tak nohu z plynu, jsou tam švestky.
3: Tak na trojnožku.
0: Přesně, grillovando, tady ve Vysokém Mýtě. Katy Perry, Hot and Cold, za chvíli další hity, tak ať to teda nezazníme, jo, tak konec prázdnin, policejní akce, samozřejmě měření rychlosti, všude taky školáci a tak dále, tak nohu z plynu, jo.
4: Hit Radio. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
6: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
7: Teď to nejde.
6: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
7: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
6: Víš co? Já si to zařídím sama.
8: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
6: Potřebuji rekonstrukci bytu.
7: Komu zase voláš?
6: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
8: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
9: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
10: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
9: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
13: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
12: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
13: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
12: Píšu si, zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
13: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
14: Klikni!
15: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
14: tak Mironet.
16: Klikni dvakrát.
14: Láska prochází žaludkem.
16: A když je k tomu veselo,
14: tak to musí být
16: jediné místo v Jihlavě.
14: Pekárna Veselo.
16: Dejte si makovec, koblihy, staročeské buchty nebo koláče.
14: Ochutnejte kváskové chleby, podmáslové housky, tousťáky a křupavé bagety. Pekárna Veselo. Místo, kde už 9 let pro vás pečeme to nejlepší pečivo.
16: Husova 46, Jihlava.
17: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
18: Řešení je úvěr od Acema.
17: Ale já potřebuju půjčit hodně.
18: Řešení je Acema.
17: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
18: Řešení je Acema.
17: A co když potřebuju 20 milionů?
18: Řešení je Acema.
17: A 30?
18: Acema.
17: A 40?
18: Acema.
17: A 50?
18: Acema. Jde to i bez banky.
17: Hele, nezaseko ses?
18: Ne.
19: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
20: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na Havlíčkobrodsku v Letči nad Sázavou. V Havlíčkově ulici probíhají stavební práce, počítejte s omezením. Dejte tam raději nohu z plynu.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

upozornění na 7.10. Jsou v tom peníze. Hodně peněz. Už brzy na Hit Radio. They say the holy water's watered down, and this town's lost its

0: Je pátek, 6 hodin 50 minut, Hit Radio v uších, dobré ráno.
1: Kdo si zakládáte na nějakých tradicích a nemáte rádi žádný odlišnosti, tak si teďka držte klobouky. Kdo nesedíte, tak se asi radši posaďte. Transgender pár se dočkal dítěte. Muž, který se narodil jako žena, porodil dítě ženě, která se narodila jako muž. Takže znovu, původní žena, která je teďka muž, porodila dítě původnímu muži, který je teďka v současnosti ženou.
2: To je slušný galimatián.
3: Jedna velká otázka visí ve vzduchu, co se narodilo?
1: To se rozhodnete prvé,
0: to si pak vybereš, to je moderní dnešní době, jo. Ale takže počkej, takže dítě odnosil a porodil muž, rozumíme tomu správně, který se narodil jako žena.
1: Ano.
0: A s partnerkou, která byla původně mužem.
1: Je to tak.
0: Já úplně si představte ten moment, když pak táta řekne, hele, když jsem tě rodil, tak mě u toho držela máma za ruku. Hlavně, že se mají rádi, no.
1: Jako bude to jednou celkem zajímavý rodinný příběh na vyprávění, si myslím.
0: Určitě, no. Ale bude sranda, až se dítě zeptá, jak vlastně přišlo na svět. No. Ale nechte to být. Lost Frequencies na Hit Radio v 6.50 na hezké ráno. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Zdar AS. Spolehlivě na cestách. Chceš slušně placenou stabilní práci? Zdar přijímá řidiče. Zařídíme řidičák i vše ostatní. Více na zdar.cz.
1: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
5: Sedmá hodina, krátké zprávy a David Jošt. Dětí v českých mateřských školách třetím rokem ubývá. Poprvé od roku 2013 jejich počet klesl pod 350 tisíc. Za poslední tři roky ubylo ve školách více než 21 tisíc dětí. Podle statistiků zatím stojí především klesající porodnost a úbytek má pokračovat i v dalších letech. Hackři ukradli osobní údaje až 9 milionů k zákazníků tří velkých anglických letišť. Útok zasáhl letiště v Manchesteru, East Midlands a londýnský Stansted. Zloději získali hlavně e-mailové adresy a další kontaktní údaje, k bankovním informacím se ale nedostali. Bezpečnost cestujících ani samotného leteckého provozu podle společnosti ohrožena nebyla. Česko dnes zasáhnou silné bouřky, meteorologové před nimi vydali výstrahu. Platí od 2 odpoledne až do sobotních 4 hodin ráno. Bouřky mohou doprovázet nárazy větru kolem 70 km v hodině, kroupy a přívalový déšť. Podle meteorologů mohou být některé bouřky velmi intenzivní a objevit se mohou i supercely. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Poslední prázdninový den zakončí v Zoo Vyhlavě bohatý program. Nedělní den tam bude patřit tvoření divadlu i poznávání přírody. Akce začne v 10 dopoledne. Na začátku září pak zahrada pozve veřejnost na další večer pod povrchem. Tentokrát s cestovatelskou přednáškou o Peru. Poutavé vyprávění o zemi plné kontrastu začne v 17 hodin. A ještě se podíváme, co nás čeká za počasí na Vysočině. Nejdříve bude většinou polojasno, později během odpoledne a k večeru začne postupně od západu oblačnost přibývat. Večer se místy objeví přehánky a bouřky, lokálně i silné, a teploty až 31 stupňů.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Ahoj, hezký ráno.
8: Krásný pátek.
9: Snídaně šampionů.
7: Ano, vy, kdo jste si nás pustili k tělu, až teď jsme tady kompletní. Jasmin se vrátila zpátky po dovolený do práce. Ahoj, Jasmin.
8: Ahoj.
5: To je dobrý, jak říká Jasmin. Ty, mě vůbec nepřijde pátek. Já říkám, že 4 dny v týdnu nebyla v práci.
7: Si na jeden den skočí do práce, to je dobrý, no to bychom brali všichni. A co byste mohli brát vy teďka? Další muzika. Za 100 let tím začíná další hodina, tak hezký ráno.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Krásné ráno, zítra je 10 minut po 7. Kupujete ojeté auto, situace. Otevřete kaslík u spolujezdce a tam najdete dopis. A není to žádná servisní knížka, ale vzkaz, jo. Jmenuje se Bublinka, je to rozmazlený Ital a papá jen 100-oktanový benzin. Tohle je příběh, který se stal na Slovensku. To v jednom slovenském servisu našli v ojetém autě z výkupu obálku nadepsanou pro budoucího majitele, jo. Doslova tam bylo, já to teda přečtu česky. Gratuluju, právě si dostal to nejlepší auto na světě. Jmenuje se Bublinka a je to rozmazlený Talián. Prosím, dodržuj tyto pravidla. Nikdy nepapala jiný benzín než Slovnaft Evo 100 Plus a Chevy Power Racing 100. Prosím měnit olej každých 10 000 km nebo jednou za rok. Je na to zvyklá a podotýkám, je to Talián. Je dost háklivá na to, co se jim leje do motoru, tak prosím, nikdy nedej nic jiného, než to, co tam má být. Když to dodržíš, nikdy tě nikde nenechá. Je spolehlivá, krásná a bylo to moje první auto. Tak doufám, že se k ní budete chovat jako k přítelovi a ne jako k věci. Děkujem a přeju vám spoustu šťastných kilometrů.
1: To je hezký, ale...
0: To je krásný.
2: No, při současných cenách tady z těch benzínů všech.
0: No, jasně, no. Bublinka papá, no. A mě by zajímalo, to je hezký, možná se vám to taky našlo, možná se taky něco takového někde našli, když jste koupili auto, ale spíš by mě zajímalo, kdybyste měli prodat vaše auto, nebo to, co jste prodali, to, co jste střelili tady do nejmenovaného bazaru, abyste za to dostali nějaký peníze, ať si už je další majitel, co by tam bylo, úplně to vidím, jo, hele. Tahle vrána žere litr voleje na 100, když se to ohřeje, debl by zařadit pětka, je to spravený jen tak na voko, aby to dojelo. Volej, tak ten teče všude, jsem rád, že jsem se toho vraku za ty prachy zbavil, upřímnou soustrast.
3: Kontrolku motoru ignoruj, ta svítí už 3 roky.
0: Přesně, ne, to zamažeš fixou černou na tý palubce, aby to nebylo vidět. No tak co byste napsali vy? Vy jste prodávali někde auto, vy dva tady?
3: Ne, ale když zaspomínám na to první autíčko,

0: tak by to přesně bylo tohleto asi s tou kontrolkou a že dvojka jde jenom přes sílu, ať jsem ani hodný.
1: No já když jsem se zbavoval mý Felicie, kterou jsem podědil po tátovi, tak ta byla v tak zobošeném stavu, že jsme ji dali za přepis, takže tam ani nebylo co psát.
2: Jo, prostě radši.
1: Odvezte to a...
2: Radši. No já přemýšlím, člověče, já jsem takový poctivák si jako myslím, no, že já když jsem se zbavoval auta, tak ono tak nějak fungovalo, jo. Takže ten vzkaz by byl docela v klidu. Tak pojďte nám, schválně nám dejte vědět, vy může to být anonymně, jaký vzkaz byste napsali budoucímu majiteli vašeho auta, ať už současného, anebo toho, co jste prostě prodali, udělali jste z něj prostě, hele, večerní auto, voňavku, jo, co by tam v tom vzkazu stálo, 100%, 101% upřímnost, budeme za to rádi. Pojďte nám to napsat SMS-kou na 777-937-777, nebo nám tu můžete hrát jako hlasovku. Přes WhatsApp, za to budeme moc rádi. Teď muzika Dermot Kennedy, Kiss Me na Hit Radio 7.

0: Takhle vám hraje páteční Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů, 7 hodin, 20 minut, Michal Jasmin David s vámi, hezké ráno. Bavili jsme se tady o příběhu, v jednom slovenském autoservisu našli v ojetém autě z výkupu obálku nadepsanou pro budoucího majitele. Bylo tam něco ve stylu, toto auto se jmenuje Bublinka, je to rozmazlený Ital a papá jen 100-oktanový benzín. No a tak jsme se ptali vás, co byste napsali, jaký vzkaz budoucímu majiteli vašeho auta, ať už to, který teďka máte, nebo to, co jste, to, co se vám podařilo střelit a mnuli jste si nad tím ruce, že je konečně prý z baráku.
1: Lukáš tady poslal zprávu, ne, kterou vlastně on někomu napsal, ale měl jí tam on. Měl jsem v autě z bazaru na poslední stránce v servisce napsáno, to jsi pomohl, a smajlík.
0: Geniální. Taky píše Standa zdravím do rádia, tak musím říct, že já bych napsal pravdu, jelikož se mi to při prodeji osvědčilo, ale že vypadalo jako nové. I když mělo vady, udělalo taky své. O auta se starám líp než třeba o pracovnu. Mějte fajn ráno, děkujeme.
1: Další zpráva, ahoj noví majiteli. Nákupem tohoto auta se ti dostal do ruky rodiny Miláček, který byl vždy opečovávaný a dostal vždy servis a jen to nejlepší. 100-oktanové palivo, chovej se k němu taky tak a bude ti vždy dobře sloužit.
0: 100-oktanový palivo, to leze do peněz, no. Leze to do peněz. Taky Petr, ahoj, kdybych prodával svoje auto, i když vím, že se to nestane, protože to byl můj vysněný vůz, který vlastním už 18 let, je to stará Honda, která má 34 roku, tak tam by byl skoro stejný vzkaz jako u Bublinky.
1: 34 roku, to je hustý, no.
0: Taky tady mám hlasovku od Ládi.
2: Zdravíčko, šampioni, tak za mě by to bylo asi tohle. Byl jsem hloupý, když jsem to koupil, jsem chytrý, že to prodávám a v jaký pozici seš ty, se dozvíš po pár kilometrech. Ahoj, hezký ráno.
0: To je geniální.
1: To by mě pobavilo.
0: Ale stejně je to hrozný, že vlastně, když se nad tím zamyslíme, že v 99% případů, když prodáváme auto, tak je to proto, že už ti došly nervy s dotováním tý starý vrány, co? Tak vy, kdo se chystáte na prodej auta, tak udělejte z toho voňavku a vy, kdo se chystáte na nákup auta, tak ať dobře vyberete. A třeba před víkendem si uděláte radost, my vám uděláme radost další muzikou Imagine Dragons, taky Gigi D'Agostino a zvládneme i páteční dopravu, ať víte, jak to frčí, hezky ránko.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
4: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
5: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
4: Začneme očistnou koupelí nohou.
5: Následuje relaxační masáž.
4: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
5: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
4: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
9: Tušky, sešity, penály, anebo nové přezůvky či stylová aktovka? Staňte se hvězdami třídy s kompletní výbavou do školy s Priorem.
10: V Prioru se nákupy stanou zábavou pro vás i vaši peněženku. Ve vybrané dny se slovovou kartou ušetříte 20%.
9: Prior, vaše spokojenost je naší prioritou.
11: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
11: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
11: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
12: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
13: Šutr sem, šutr tam, všude, kam se podívám. No a tak nějak to u nás vypadá. Jsme rodinné kamenictví Dvořák z Telče. A v Jihlavě na Pelhřimovské ulici pod Čerpačkou otevíráme naši novou pobočku kamenictví Dvořák. Takže pokud potřebujete pomníky, jejich důstojné rekonstrukce nebo i zakázkovou výrobu hrobů, tak u nás v kamenictví Dvořák jste správně. Kamenictví Dvořák.cz. Šutr sem, šutr tam, všude kam se podívám.
14: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
15: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
16: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
15: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína. Tisknu levně
17: CZ. Náplně hned.
18: Když život prudce zastaví.
19: Zase jsem ji našel v tramvaji.
20: A vy jste všichni rodina?
19: To nejsme.
18: Vždy je dobré mít se koho chytit.
19: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
18: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
21: Škola volá, ale my to nezvedáme. Ještě jeden víkend patří jenom létu.

0: hity na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Pelhřimovsku v Kamenici nad Lípou, ve Štítného ulici poblíž křižovatky s ulicí Jakuba Jelínka probíhají stavební práce a komunikace je uzavřena.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina. Just a

0: Je přesně půl osmé. Právě teď vy posloucháte páteční Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů. Za chvíli rychlá pitka, o co hrajete, tak to řekneme. Nejdřív David a jeho ranní update.
1: Ranní update. Školákům začíná v úterý nový školní rok, potrvá do konce června a děti během něj čeká celkem 6 prázdnin. První volno přijde už na konci října, kdy budou podzimní prázdniny ve čtvrtek a v pátek. Po Beskydech se podle místních pozorování potuluje medvěd. Šelmu měli lidé spatřit v oblasti Krásné a okolní obce proto vyzývají k opatrnosti. Odborníci ale upozorňují, že výskyt medvěda zatím není potvrzený a není důvod k panice. Non-stop prodejny bez obsluhy jsou v Česku stále populárnější. Coop jich provozuje už téměř 130 a každý měsíc přidává další 3 až 4. Velký úspěch mají hlavně v turistických oblastech, kde lidé oceňují možnost nakoupit kdykoliv.
2: Já jsem teda.
1: Na začátku týdne jsme se tady bavili o tom, že budou v Německu autonomní taxíky. Ty jsi potom přišel se zprávou
3: autonomní traktory
1: a teďka už i autonomní obchody.
3: Autonomní obchody. Co bude příště autonomního?
1: Spíš co bude kdo dělat? Jako to přestaneme všichni pracovat najednou, nebo? Asi jo.
0: Pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka, kde můžete vyhrát voucher v hodnotě 4000 korun na nákup špičkových krmiv Marp. Napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.
1: A přestaňte krmit.
0: Marpujte.

0: Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours, 7.35, hezké ráno z Hit Rádia. Je tady rychlá pětka, dnes naposledy můžete vyhrát voucher v hodnotě 4000 korun na špičková krmiva Marp. Rychlá pětka.
1: Jde o českou značku prémiových krmiv pro psy, taky pro kočky, mají vysoký podíl masa, pečlivě vybírají všechny suroviny a podporuje to krmivo trávení a zdravou srst, takže kdo si to vyhraje?
0: Možná Jirka z Milevska. Jiří, hezké ráno.
2: Hezké ráno i vám.
1: Ahoj.
0: Hezké ránko. Ty jsi nám napsal, Nero chce soutěžit, jinak vás navštíví osobně. Jak moc velký zvíře, jak moc velký pes to je, co?
2: Hele, no, 60 kilo, Rottweiler.
0: Rottweiler, no tak počkej, hele, tak asi vyhráváš. Tak, máš to bez otázek dneska. Ne, dobře, Jirko, pojďme na to, 5 otázek tě dělí od výhry voucheru v hodnotě 4000 korun.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Kolik čtvrtletí má jeden rok?
2: 4.
0: Ano.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Na které světové straně vychází slunce?
2: Východ.
0: Ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Na které ruce nosí většina lidí snubní prsten v Česku?
2: Na levej.
0: Ano.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jakou barvu má prostřední světlo na semaforu?
2: Oranžovou.
0: Ano. Hele, a poslední otázka a bude to Nera, jo?
1: Jak se jmenuje mládě psa?
2: Prosím, to jsem rozuměl.
1: Jak se jmenuje mládě psa?
2: Jo, štěně.
0: Štěně. Štěně.
1: Je to tak.
0: Jirko, vyhrál jsi pro tvého 60-kilového Rottweilera Nera voucher v hodnotě 4000 korun na nákup špičkových českých krmiv Marp. Je to tvoje?
2: Paráda, moc děkuji.
1: Moc gratulujeme.
0: Tak pošlete pak fotku s Neroušem, jsme zvědaví, jak mu to chutná. Tak Jirko, dobře, krásný pátek, gratulujeme, krásný víkend přejeme a ozvi se zase někdy. Měj se hezky, ahoj.
2: Díky moc, mějte se,
1: ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampion.

0: Glasgow Tonight. Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, 7.40 na Hit Radio. Vy nám děláte radost, tam přišla krásná zpráva od Katky. Dobré ráno, píšu mimo téma, ale jenom vám chci říct, že vy všichni ve snídaní šampionu máte tak sympatický hlasy a jde z vás takovej vibe, že jste se pro rádio snad narodili. Káťu, děkujeme, za to můžou ty kafata asi po ránu, to bude těma kávama, ale moc děkujeme.
1: Moc děkujeme, jste dneska obecně jako nějaký hodný. Nicméně, kdo máte datovku, tak gratuluju, stát vám právě vymyslel program na víkend, protože datové schránky mění adresu na datovka.gov.cz a my se kvůli změně budeme muset znovu přihlásit, že?
0: No, tady ty zprávy, vy kdo máte datovku, nebo kdo máte dokonce dvě datovky, tak víte, že za poslední, já nevím, měsíc, dva, pravidelně přišla nějaká zpráva a já vždycky totálně infarkt, říkám, ježiš, a to bude pokuta a tohle, a teďka čekám z Rakouska, že přijde pokutička, trošku jsme se tam nechali unést a nadále nic, to je jedno, jo. A vždycky, datovka mění adresu a už vlastně mě to dostalo z toho stresu, že když něco přijde, tak to je v pohodě, jo. A takže se budeme muset znova přihlásit, jo, pravděpodobně teda. Tak to bude zajímavý, protože já teda si matně vzpomínám na anabázi s prvním přihlášením do datovky. A to byla teda zábava na pár dní, no.
1: Já už jsem párkrát byla jako na úřadě změnit si to heslo, protože opravdu nevím. Doteďka jsem ho měla tam uložený, takže v pohodě, ale schválně jsem si sem teďka najela. A není to tam, musím se znovu přihlásit, opravdu. Aha. Tak to je v háji, přátelé.
2: Já už jsem byla poště třikrát, takže mě čeká asi další cesta.
0: Hezký. No tak to, vy kdo máte s heslama problém, třeba jako moje mamka, ta zapomíná pravidelně hesla, ona má, já nevím, Instagram, Facebook, a ona vždycky zapomene heslo a vytvoří si nový profil, jo. Takže Janak Nejbová je na Instagramu třeba tak tisíckrát už. A já vždycky říkám, proč to nenapíšeš? No a nevím, no, takže prostě stejný profily, jo. Takže to bude opravdu zábavička, a jestli to teda budeme takhle dělat znova, tak si asi popřejme hodně štěstí, no. Za víkend bychom to mohli zvládnout, ne?
1: No, no.
0: datovka.gov.cz, nová adresa.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz.
8: Starnet internet.
9: Je, schořela mi kulma.
10: To vyřeším, mám přece Richlard. Kliknu na dacar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
11: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
13: Klikni!
14: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
13: tak Mironet!
15: Klikni dvakrát!
16: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
17: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
13: Vypadáš spokojeně, že by nová práce?
15: Ano, v nemocnici v Třebíči.
13: A co tě přesvědčilo?
15: Je to moderní nemocnice, zdravotníci jsou srdcaři, vedení v pohodě, mám byt v novostavbě, je tam parkovací dům a mají výbornou kávu.
13: A nějaký další benefit?
15: Lékaři mohou dostat až 1 000 000 náborový příspěvek a sestry až 300 tisíc.
13: Tak to zní jako skvělý začátek.
15: Je to tak? Koukni na stránky nem.tr.cz.
13: Nemocnice Třebíč, tady to dává smysl.
18: Na tři to. V Unihobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kg za necelé 5 kg.
19: Unihobby.
18: Rozumíme českým kutilům.
20: Dukla nástup. 5. září od 11 hodin se okolí Horácké arény promění v rodinnou zónu a vojenskou základnu. Dynamické ukázky vojáků, vojenská technika, program pro celou rodinu. V 16 hodin armádní exibice s legendami a osobnostmi Dukly. Startujeme 70. sezónu. 5. září v Jihlavě. Dukla nástup.
21: Poslední táborák léta?
22: To jo, ale...

0: i na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na Třebíčsku, v náměstí na Doslavu, v Havlíčkově ulici, v úseku mezi ulicemi Třebíčská a Husova. Probíhají práce na silnici, komunikace je neprůjezdná.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
0: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Na Hit Radio v 7.53, hezké ráno. Lenost lidstva dosáhla novýho vrcholu. V Číně vyrobili pojízdný záchod na dálkový ovládání. Normálně si ho můžete přivolat k televizi do obýváku. A hádejte, kolik stojí taková věc, za kolik si to můžete koupit.
1: Tak doufám, že raketu, jako, protože to je šílený.
0: Tak kolik?
2: 50 tisíc korun.
0: Dobře, co Jasmin?
3: 100 tisíc korun.
0: Skoro, 90 tisíc. 90 tisíc a tahle věc za váma přijede jako robotický vysavač. A je tady napsaný, že to je vynález pro majitele velkých domů, který jsou líní jít přes celý barák na toaletu.
1: Já nevím, jestli si pamatujete ten film nebo animák Volí s těma robotama, tak pak tam jsou ty lidi ve vesmíru a jsou tak tlustý, protože nic nedělají, jsou tam jenom na těch vozících. Vidíme to i v Americe už a já se děsím, že tam jednou fakt budem, když si nedojdem ani na záchod.
0: Tak to je ono, no.
2: Já teda z toho mám úplně jinou emoci. Jak jsi to přečetl, jak si říkám, co to je za blbost, a pak si říkám, vole, to vlastně zase tak blbý není.
0: Víc, ale přidat na to volant a můžeš na tom jezdit do práce normálně. Kdyby se to mohlo jmenovat, třeba Maser a ty. Ale představte si v tu chvíli, kdy vám jako záchod v půlce akce nahlásí třeba slabou baterku a řekne: slabá baterie, návrat do dokovací stanice.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Extreme Sale v online shop.cz.
7: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: I'm Ariana Grande.
9: It's Hozier.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ceny zemního plynu v Evropě by během zimy mohly výrazně vzrůst. Podle analytiků mohou kvůli nízkým zásobám překročit 100 eur za megawatt hodinu. Evropské zásobníky jsou nyní naplněné z necelých 64%, loni to bylo 76%. Situaci komplikují hlavně omezené dodávky zkapalněného plynu z Blízkého východu. Zloději ukradli ze španělského muzea téměř celý vzácný poklad z doby bronzové. Odnesli si 66 převážně zlatých předmětů v hodnotě nejméně 40 milionů korun. Celá profesionálně provedená krádež přitom trvala pouhé 4 minuty. Sbírka je považovaná za jeden z nejvýznamnějších prehistorických nálezů v Evropě. Moře u španělské Malagy se během jediného týdne ochladilo o téměř 13 stupňů. Teplota vody klesla z téměř 29 na necelých 16, což je srpnový rekord. Za prudkou změnou stojí vítr, který k pobřeží přivedl chladnější vodu z větší hloubky. A teď už pojďme k nám do regionu.
13: Blíží se konec prázdnin, policisté z Vysočiny proto opět dohlédnou na řidiče. Dopravně bezpečnostní akce vypukne o tomto víkendu. Připravte se tak na zvýšený počet hlídek. Další hlídky budou v akci také od začátku příštího týdne, kdy školákům v úterý začíná nový školní rok. Cílem je vyšší bezpečnost dětí, kteří se po prázdninách vrací do školních lavic. A jaké nás přitom bude provázet počasí? Na Vysočině dnes naměříme tropické teploty a zpočátku nás bude provázet většinou polojasná obloha, večer by se pak měly místy objevovat přehánky a bouřky, lokálně i velmi silné.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
14: Dobré ráno, šampione.
15: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
16: jsme tady pro tebe.
15: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
17: Ahoj, hezký ránko.
14: Krásný páteční ráno.
18: Snídaně šampionů.
17: Jsme tady kompletně, tady s náma i David. Čau, Dave.
19: Ahoj, dobré ráno.
17: Za malou chvíli příběh, jak můžete o jednu piko vteřinu přijít o 4000 korun. Vysvětlím za chvíli, teď muzika Alvaro Soler, La Cintura, tím začínáme. Hezké ráno.
0: Hit Radio Vysočina.

0: tohle je Alvaro Soler a páteční Hit Radio. 6 minut po 8, hezké ránko. Mám tady příběh, jak jsem skoro přišel o 4000 korun během tyko vteřiny. Já se pár dní zpátky ptám své dívky, jestli ještě potřebuje paměťovku, kterou jsem jí půjčoval, docela drahou paměťovku, a říká mi, mám na ní ještě fotky ze svatby, tak si je pak zálohuju a vrátím ti. Říkám, OK, tam to skončilo ten příběh, jo. Včera si vysávám auto, luxu auto, a vysavač zahlásil plnej pytel. Tak ho jdu vysypat do popelnice a říkám si, hele, je tam dost věcí, tak to radši procedím přes ruku, jestli tam jsme nevysáli něco, co jako bylo doma, jo. A první věc, tyba, co na mě vypadlo?
1: Paměťovka.
0: Paměťovka.
2: Ale ne.
0: Moje paměťovka, ta drahá paměťovka, jo. A hned to koukám a říkám, to ne, to není možný. Tak ji mám takhle v ruce, říkám, tak holka, jsem rád, že se vrátila. Beru do ruky telefon, jo. Mě to ani jako nenaštvalo, mi to přišlo spíš vlastně jako možný. Tak ji mám takhle v ruce, říkám, tak holka, jsem rád, že se vrátila. Beru do ruky telefon, jo. Mě to ani jako nenaštvalo, mi to přišlo spíš vlastně jako vtipný na jednu stranu. A píšu SMS,

0: Největší, nejrychlejší přenos dat, jo. Takže tak jako vlastně vtipná historka a říkám si, asi každému z nás se někdy stalo, že vysál něco, co nechtěl. Jako věc, myslím, Jasmin.
1: Tohle,
0: co ty, Davide, stalo se ti, že jsi omylem vyluxoval něco, takhle, pojďme si zakázat slovo vysát, jo, že jsi vyluxoval něco, co jsi jako nechtěl?
2: Kromě ponožek asi nic extra.
1: Mně mizejí hrozně gumičky a holky, asi znáte ten pocit, když máte poslední gumičku a fakt jako se o ní strachujete, protože víte, že je poslední a pak ji vysajete. Co je?
0: Počkej, gumiček tam bylo asi 30 no, a ty letěly. Říkám, tak to je za tu paměťovku. Gumičky nejsou, ne.
1: Gumičky, fusky, já nevím co všechno, drobásky. Jo, občas jsem tam nějaký cink, no, to je dobrý, dáš prasátka pak, no.
0: No tak dejte nám vědět, co jste vyluxovali vy a o co jste třeba přišli, že jste jako to pak vyhodili a řekli jste si, a my jsme to asi vyluxovali tím vysavačem. WhatsApp 777937777, budeme rádi za hlasovku a budeme rádi i za klasickou zprávu. Teď hity David Guetta, Teddy Swims, Tones and I na Hit Radio. We will.

0: na 9, minuta na vrch, tohle je páteční Hit Radio, dáváte si snídaní šampionu a za to jsme moc rádi, krásné ráno. Bavil jsem se o tom, že jsem nedávno hledal paměťovku, kterou si počela má dívka, říkala, že mi ji vrátí a já jsem ji včera našel sám ve vysavači, když jsem vysypával pytlik, takže paměťovka zachráněna. Tak jsem se ptali vás, co nejbizarnějšího jste kdy omylem nasáli do vysavače těch zpráv, teda já nevím, tak pojďme na to.
1: Nějaký jsme vybrali, Tom píše, jako malej jsem vysál řetízek i s náušnicema a nikomu jsem to neřekl. Předloni prstýnek a dodnes je to promlčený.
0: To je ještě z těch jako milejších zpráv, jo. Máme tady hlasovku taky od Ivy.
2: Vysála jsem Lego, ale to není omyl, to je pomsta.
0: Chápu. Pojďme dál, taky tady je další zpráva od Marcely a už to začíná. Ahoj, dcera měla v pokoji puštěnýho křečka a vysávala. Asi nemusím psát, co se stalo. Křeček přežil, ale byl celý špinavý od prachu ve vysavači. Marcela.
1: To je strašný.
0: Tak jsme u zvířátek, no? Tak co tam máme dále, Smin?
1: Pavlína, Liberecko.
0: Tak Happy Tree Friends, co?
1: Tak to ne. Ahoj, tak nám se podařilo vysát andulku z klece. Naštěstí vylezl z hadice trochu rozcuchaný, ale živý. Od té doby, když jsme zapli vysavač, seděl na nejvyšším bydýlku.
0: Asi chápu proč. Na ten moment, když si všimneš, že ti v kleci chybí pták a nejenom slyšíš pípání z vysavače, ne. Hele, prosím tě, Marco, vyměň ten pytel, už to je plný. Hele, my nemáme ptáka.
1: Tak kde jsou ty ochránci zvířat, pane bože?
0: Taky píše z Aše, Karel, ahoj, ještě jsem byl malý, mamka luxovala, zvonek nechala vysavač zapnutý a nasálo nám to andulku, která byla ochočená a běhala všude po bytě. Přežila, ale celý den potom seděla uražená na bydle a nevšímala si nás. S tím, jako, já se tomu nedivím, představ si, že jsi prostě andulka. Projedeš normálně. Oh,

0: Možná činasky. Možná. 8.22, ne možná, ale zcela určitě. Za malou chvíli další parádní hity Lučenzo Don Omar, Danca Kuduro na vaše páteční ráno, ať je o kousek lepší. No a vy, kdo nás sledíte na cestách, za volantem, v autě, v autobuse, v kamionu, tak poradíme, kde to stojí, přidáme aktuální dopravu.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Největší nabídka školního sortimentu na seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Už se to blíží.
5: Už se to blíží.
4: Boží Food Fest v sobotu 29. srpna na Masarykově náměstí v Jihlavě. Čeká vás grilovací show finalisty Masterchef Česko, škola čepování piva, hospodský kvíz, spousta dobrot, koncerty i boží atmosféra.
5: Boží atmosféra.
4: Akci zakončí živý koncert hudby z kultovního filmu Pulp Fiction. Přijďte si užít den plný jídla, pití a zábavy v centru Jihlavy. Více na dojihlavy.cz.
6: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za 20. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na mann.hummel.cz.
7: Zapomněli jste na narozeniny babičky, manželky nebo kolegy?
8: Nemáte to správné občerstvení na oslavu vlastních narozenin?
7: Objednejte si lahůdky z Lahůdky Veselo v Jihlavě. Dopřejte si luxusní chlebíčky, domácí pomazánky a paštiky a výborné saláty.
8: Přibalte nakládané sýry, okurky nebo si rovnou objednejte dárkový koš.
7: Lahůdky Veselo. Konečně poctivé lahůdky v Jihlavě. Tak jako kdysi. Lahůdky Veselo, Husova 44, Jihlava.
9: Basa tvrdí muziku, kola dělají auto a okna zase dům. My se specializujeme na okna, dveře a příslušenství do bytů, domů, kanceláří. Okna M&L Třebíč, Velké Meziříčí. Okna M&L, děláme z budov ten pravý domov. Okna ML.cz.
10: Těšíš se na víkend?
11: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
10: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
12: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
13: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
12: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
14: Hustákovycesty.cz.
15: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
16: Skočte si pro Monte 4x55 gramů za 21,90 a Billa Camembert 120 gramů v Billa Klubu za 19,90.
17: Billa, to dobré začíná u nás.
18: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
19: tak Mironet. Klikni dvakrát.
20: Natři to v Unihobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kilo za necelé 5 kilo.
21: Unihobby.
20: Rozumíme českým kutilům.
22: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
23: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. Teď je výhodně. Vždycky.
0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Vysočiny, hlásíte neprůjezdnou komunikaci na Havlíčko-Brodsku v České Bělé, je uzavřena silnice 3. třídy z důvodu konání tradiční pouti.
1: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.

0: Lučenzo de Nomar, Dan Sakuduro, je přesně půl deváté, posloucháte Hit Radio, dámy a pánové, tohle bude naprosto zlomový, přelomový, výjimečný okamžik, protože před námi je Davidův ranní update a bude to poslední ranní update. Kde je David Svobodný? Protože v pondělí už bude mít prstýnek, David se nám zítra vdává.
1: Je to tak.
0: Nebo žení, ne spíš. Nebo sám něco neřek. Hele, takhle dejme jenom, ještě než dáme ten update, jo, tak ty svatební přípravy, asi to není takovej kec, že 99% těch věcí zařizuje žena, že jo, ta nevěsta, protože na to, že to máte prodatý ode dneška a všichni už tam makají, tak ty jsi ještě v rádiu, ještě musí z Prahy do Hradce, tak kdo jste z Hradce Králové, omluvte Davida, v sobotu bude tam rušno.
1: Je to tak.
0: Tak pojďme na update.
2: Ranní update.
3: Čas snídaně a večeře může podle nové studie ovlivnit délku života. Nejnižší riziko úmrtí měli lidé, kteří snídali mezi 7 a 8 ráno a poslední jídlo měli kolem 8 večer. Pozdější první jídlo bylo naopak spojené s vyšším rizikem. Ženy ve středním věku podle vztahové koučky před muži často skrývají své obavy. Při seznamování si například nenápadně ověřují, zda je muž připravený na nový vztah. Často také neřeknou, že se bojí srovnávání s mladšími ženami. Světoví výrobci alkoholu zažívají výrazný propad. Hodnota zhruba 50 velkých výrobců piva, vína a lihovin klesla od roku 2021 o 46%. Zajímavé ale je, že generace Z pije častěji než před 3 lety. Lidé napříč generacemi však pijí méně často a v menším množství.
0: Já si myslím, že vy v Hradci Králové teďka o víkendu tuhle statistiku pozvihnete. Jinak mě tak napadlo, až ty budeš teda jako ženáč, jo, tak jak budou vypadat ten ranní update a zprávy v pondělí, jo? S tím prstínkem. Ženy ve středním věku. Dejme hezkou svatbu, já se tam zítra stavím.
1: Já se stavím.
0: A kdo chcete, můžete přijet taky. Adresa? Hele, užij si to, aby si užijte další hity. Taylor Swift, dneska ráno z Hit Radia.

0: Nile Rodgers for Life, 8.38, dáváte si páteční hit rádio, tohle je snídaně šampionů. Hezký ránko.
1: Jestli máte pocit, že se málo hýbete a chtěli byste zhubnout, tak zapomeňte na švihadlo, běhání, brusle, já nevím co všechno. Máme pro vás mnohem jednodušší způsob, a to sice zbalit rodinu na dovolenou, protože experti spočítali, že balení na 2 týdny k moři znamená neuvěřitelných 12 404 kroků. Jenom to zbalení se.
0: Myslím, že i zbalení partnera se tomu vyrovná, protože než někoho zbalíš, tak se taky docela dost jako nachodíš. Jo? Ale tak dobře, takže balení kufru je jako, já nevím, vejšlap na nějakou horu třeba. Jo? Ale tak to se týká spíš vás, jo? Protože pro nás chlapi je to spíš taková lehká chůze po rovině, protože my toho, jak se ví, moc nebalíme.
2: No, jak se ví, jen to přiznejte přesně.
0: No říkám, já se přiznávám, ale teďka si představ, jo. Představ si tu situaci, jak bys zareagovala Jasmin, kdyby jsme my dva spolu jeli na dovču, kdybychom byli pár čistě teoreticky v nějakém paralelním vesmíru, jo, co se nestane. Kdybys to zabalila ten kufr úplně precizně, takhle
2: bych to zabalila.
0: Takhle bys potom skákala, že to nejde zavřít. Úplně spocená a já bych přišel a řekl bych ti. Miláčku, dala bys mi tam ještě tu kosmetickou taštičku?
2: No tak nazdar.
0: Když nemůžeš, tak přidej. Tohle jsou hity za chvíli, tohle vám přidáme ve vašem playlistu, ten máte uložený jako hit radio, staví se i Lady Gaga, hezké páteční ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové hit radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.
6: Hele, nezaseko ses?
7: Ne.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
12: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
13: Zoubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
14: Zase lítáš v oblacích.
15: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
14: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
16: tak honem, ať vám neuletí.
17: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
18: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
17: Více o akci na
19: firma na zážitky
17: CZ.
20: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
21: No jistě.
20: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
21: No jistě.
20: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
21: No jistě.
20: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: Lady Gaga, abrakadabra, tohle je Hit Radio snídaní šampionů, tak co nám vykouzlí to počasí dneska, co?
1: Možná jste viděli, četli, slyšeli, že dneska dorazí do Česka velký bouřky a vichřice. A já mám na vás zásadní otázku. Já znám několik lidí, nebo spoustu lidí, kteří při bouřce vytahují elektroniku ze zásuvky. A já mezi ně teda nepatřím, tak se chci zeptat, jak to máte vy.
0: Ty jo, tak myslím si, že někdo se takový najde, protože to dělávala babička, ještě když žila. Se pamatuju, že když se poprvé zablísklo nebo zahřmělo, tak ona vytahovala ze zdi úplně všechno a pak byla ještě pro jistotu venku vyhodit pojistky, jo. Ale možná si říkám teďka, vidím to zpětně, že za to mohl ten kulový blesk, co jim proletěl barákem elektrikou před jako XX lety, ještě než jsem byl na světě. Takže možná tam to jako vzniklo, jo, ale asi, já nevím, možná není na škodu to vytahovat ty věci.
1: Tak zas máte potom takový nenucený detox, no, všeobecně, jako se všem všudy.
0: Jako aktivitu, že se to prostě vytáhneš, víš, kolik máš spotřebičů dneska doma, že jo. Tak opatrně dneska, co jsme koukali, tak ono se to má být jenom v Česku, Moravá Slezsko by měla být v pohodě. Takže vy budete v úzovkách asi v suchu a v Česko prostě zmokne, no. Tak Pink, Natrus, Just Give Me A Reason, další hity pro vás na Hit Radio, hezké ranko. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Tohle jsou hity Two Colors, Safri Duo a Chris de Serendi Cynical 857. A to je taky poslední song páteční snídaní šampionů. Šampioni, tak jsme to zvládli. Zvládli jste to s náma, hlavně vy, tak za to děkujeme.
1: Bylo to s váma úžasný, děkujeme moc.
0: Mimochodem, dneska v 15 hodin začíná letošní poslední summer party. Ty nejlepší taneční pecky budeme hrát až do nedělního večera, tak si to rozhodně dejte. No a dejte si taky další muziku, kterou pro vás chystáme po deváté.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Užijte si víkend, dávejte na sebe dneska pozor.
1: A slyšíme se v pondělí v 6, tak ahoj.
0: Pa, pa, pa, ahoj.
3: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, pozor si dejte na Havličkobrodsku v České Běle, je tady uzavřená silnice třetí třídy z důvodu konání tradiční pouti. Jiné komplikace hlášené nemáme, přesto kdybyste o někom nebo o něčem věděli, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz.
6: Starnet internet.
7: Nový outfit, nová nálada. Dopřejte si terapii módou v City Parku Jihlava. Nechte se inspirovat, zkuste něco odvážného a udělejte si radost. Nakupování není jen o oblečení, ale o tom, jak se cítíte. Módní inspirace a oblíbené značky na jednom místě. City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
8: Už se to blíží.
9: Už se to blíží.
8: Boží Foodfest v sobotu 29. srpna na Masarykově náměstí v Jihlavě. Čeká vás grilovací show finalisty Masterchef Česko, škola čepování piva, hospodský kvíz, spousta dobrot, koncerty i boží atmosféra.
9: Boží atmosféra.
8: Akci zakončí živý koncert hudby z kultovního filmu Pulp Fiction. Přijďte si užít den plný jídla, pití a zábavy v centru Jihlavy. Více na dojihlavy.cz.
10: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: On air.
11: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
12: 9 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Vláda chce zakotvit českou korunu a hotovost v ústavě. Předložit normu by vládní poslanci měli příští týden. Dostatečnou ústavní většinu ale kabinet nemá a připouští, že její hledání ve sněmovně bude obtížné. K přijetí eura se Česko navíc zavázalo vstupem do Unie. Usedat za volant v pokročilém věku může být stresující. Přes 200 autoškol v Česku proto spustilo projekt zvýhodněných kondičních jízd pro seniory. Úkolem je připomenout jim aktuální pravidla silničního provozu a procvičit náročnější dopravní situace. Pokračuje předseda Asociace autoškol Aleš Horčička.
13: Senior za volantem je zodpovědný, je poctivý, má snahu nepodcenit nějakou dopravní situaci, ale má zároveň taky třeba i obavu z toho, jestli by neselhal za tím volantem. A to je, myslím si, velký aspekt, který je potřeba podpořit. To ten projekt by měl pomoci.
12: První lekce stojí 800 korun a druhou zájemci získají zdarma. Stačí se jen přihlásit přes web zpátky za volant EU. Americký prezident Donald Trump přejmenoval Ontárijské jezero na Americké jezero. Se změnou názvu jezera na hranici s Kanadou přišel v době vyhrocující se obchodní války se sousední zemí. Kanada bude změnu názvu ignorovat. Tenistka Nikola Bartůňková zvládla na turnaji v Monterey takřka 3hodinový český souboj s Dariou Vidmanovou. Po výhře 6-4, 6-7 a 6-3 postoupila podruhé v kariéře na okruhu WTA Tour do semifinále. O premiérové finále se v generálce na US Open utká s Elis Mertensovou z Belgie.
3: No, jdeme se podívat na oblohu, očekáváme většinou polojasno, později během odpoledne a k večeru začne oblačnost přibývat, objeví se přehánky a bouřky, které mohou být lokálně i silné. Pozor, varování od meteorologů, v bouřkách se lokálně mohou vyskytnout silné nárazy větru i kolem 70 km v hodině, kroupy nebo přívalové srážky a v bouřkách lokálně může napršet až 35 mm. Teploty budou ale vyloženě letní tropické 28 až 31 stupňů.
2: Hit Radio Vysočina.
3: I krátce po 9. hodině Milan Březníček na celou Vysočinu přeje fajn poslech s námi, no a tam, kde nás sladíte, tam právě teď letí Justin Timberlake. Hezké dopoledne.

Krásné páteční dopoledne, dámy a pánové, přijde zítra Hraje Vysočina Milan a je to tady poslední pracovní den týdne a před námi, no ano, oficiálně poslední prázdninový víkend, uteklo to jako voda, před chvílí prázdniny začínaly a podívejte, už jsme na jejich konci. Každopádně pokud máte doma školáky, pravděpodobně teď prožíváte buď hluboký zármutek z konce léta, nebo naopak takovou naprostou euforii, že ty vaše ratolesti konečně na pár hodin denně převezme někdo jiný, tak venku to zatím vypadá na, myslím si, fajn den, sluníčko zatím na obloze je, svítí, jenom teda malá varovná vsuvka od meteorologu, večer se k nám prý chystá nějaký ten déšť a bouřky, takže grilovačku raději rozpalte včas, ať vám ty stejky na grilu moc dneska nenavlhnou. Užijte si dnešek s úsměvem, krásný pátek, no a tady jsou tam, kde nás sledíte, právě teď Coldplay. Fajn poslech.

0: Poetika zkouším žít na Vysočině v pátek 28. srpna, 9. hodina, 21. minuta. V kalendáři svátek dneska slaví Augustín, narozeniny má třeba kanadská country a popová zpěvačka Shania Twain, slaví třeba i Martin Erad, hokejista, kterému je dneska 45, tak všechno nejlepší. Ať už slavíte, on se vždycky nějaký ten důvod k nějaké oslavě najde, tak za chvilku od nás další muzika Sam Feld, Jonas Blue. Nebo třeba Zayn a Sia, a to zdaleka není vše, co mezi 9. a 10. pro vás chystáme. Hrajeme jenom hity, které máte rádi, tak si to užijte.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
5: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
6: Já chci hot dog.
7: Já mám chuť na matcha latte.
8: Taky beru hot dog a klid v autě.
5: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
9: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
10: Šutr sem, šutr tam, všude kam se podívám. No a tak nějak to u nás vypadá. Jsme rodinné kamenictví Dvořák z Telče. A v Jihlavě na Pelhřimovské ulici pod Čerpačkou otevíráme naši novou pobočku Kamenictví Dvořák. Takže pokud potřebujete kuchyňskou desku, schody, parapety, dlažby a další fajn věci z kamene, tak u nás v Kamenictví Dvořák jste správně. Kamenictví Dvořák.cz. Šutr sem, šutr tam, všude kam se podívám.
11: Dobrý den.
12: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
11: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
12: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
11: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
12: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
13: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
14: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
15: Unihobby.
14: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
16: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
17: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
18: Hit Rádio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

To byly na Hit Rádiu Vysočina Zayn a Sia a jejich emotivní hymna o absolutní oddanosti, kdy slibujete, že s tím druhým zůstanete od soumraku do světu a zvládnete jakoukoliv životní bouři. Teď ale se naladíme na úplně jinou vlnu, protože přichází skupina Blondie a jejich 90-kový comeback Maria. Tahle ta písnička není vůbec o romantické lásce, ale o takové spalující touze, fascinaci ženou, která je naprosto nedosažitelná. Tak si pojďme tuhle tu energii užít. Tady jsou Blondie, což je taková pozvánka na dnešní, které startují tradičně na Hit Rádiu Vysočina ve 12. Yeah.

0: Hledáte perfektní typ na rodinný výlet? Pak hurá domů za autíček na zámku v Přísedce. Tady se totiž vy i vaše děti přinesete do světa plného vzpomínek. Letos se navíc Igráček slaví 50 let, tak by to chtělo stavit se pogratulovat. Čeká vás speciální výstava legendárních postaviček a pro děti tady mají i napínavou pátrací hru o skvělou odměnu v zámecké kavárně. Navíc v areálu nechybí koloběžky, venkovní hry ani pohoda pro dospěláky. No a dobrou zprávu je, že cesta od Jihlavy je zcela volná, od Třebíče se snadno dostanete přes Stonařov. Otevřeno je každý den kromě pondělí, tak si přijďte užít den plný zábavy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
4: Čistě elektrický hatchback Leap Motor B05 u autodobrovolný.
5: 218 koní, dojezd přes 480 km a super rychlé nabití za pouhých 17 minut. A to nejlepší nakonec.
6: Tento špičkově vybavený elektromobil může být váš za bezkonkurenční cenu již od 620 tisíc korun. Zarezervujte si testovací jízdu ještě dnes. Nový Leap Motor B05 na vás čeká u autodobrovolný nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Moderní internet www.starnet.cz.
9: Starnet internet.
10: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví, v pohybu a sportu. Pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
11: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
14: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
15: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
16: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
15: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
17: Tisknu levně CZ.
18: Náplně hned. Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
19: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
20: Když život prudce zastaví...
21: Zase jsem ji našel v tramvaji.
22: A vy jste všichni rodina?
21: To nejsme.
20: Vždy je dobré mít se koho chytit.
21: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
20: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
23: Natři to! V Unihobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kilo za necelé 5 kilo.
24: Unihobby.
23: Rozumíme českým kutilům.
25: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
26: Hit Radio Vysočina.
27: Zlepši si náladu.
26: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, hlášen, nemáme žádné komplikace ani problémy, jenom pozor, připomínám, na Havlíčkobrodsku v České Bělé je uzavřená silnice 3. třídy z důvodu konání tradiční pouti, tak opatrně. Kdybyste vy měli jakékoliv dopravní informace, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Já nový plot mám. Jo, já se mám. A nejsem na to sám.
3: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Myslíme ty čtyřnohé i ty dvounohé. Ploty Dobrý. Všechno dobrý. Plotydobrý.cz.
4: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
5: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
10: 10 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Extrémní vedra a sucha z letošního léta nejspíš negativně ovlivní i sklizeň vína. Vinobraní letos začíná o 2 týdny dříve než v předchozích letech. Hrozny totiž uzrály rychleji. Kvůli suchům jsou ale plody vinné révy výrazně menší. Výsledek letošní sklizně je tak nejistý. Začátek nového školního roku je už za rohem. Kromě příprav dětí a školních pomůcek je to také příležitost zaměřit se na spolupráci mezi rodiči a školou. To potvrzuje i za Unii rodičů Angelika Gergilová.
11: Důvěra je základem jakéhokoliv vztahu. Dá se začít třeba nějakým neformálním setkáním na školních slavnostech a když rodiče a učitelé táhnou za jeden provaz, dítě tím získává nějaký pocit jistoty a stability.
10: Podle Gergilové pomáhá dobrým vztahům také aktivní zapojení rodičů do školního dění, například při společných projektech a akcích. Ve věku 89 let zemřel po dlouhé nemoci norský král Harald V. Oznámil to tamní královský palác. Monarcha byl od minulého pondělí v péči lékařů a ve čtvrtek palác oznámil, že se jeho stav zhoršil. Harald V. byl nejstarším vládnoucím evropským panovníkem. Fotbalisté Sparty a Plzně se při dnešním losování dozvědí 8 soupeřů, s kterými se utkají v evropské lize. Oba kluby budou ve 2. losovacím koši. Jablonecký tým pak pozná 6 protivníků v konferenční lize.
0: No a co přinese pátek, očekáváme většinou polojasno, později během odpoledne a k večeru se začnou objevovat mraky a s nimi přijdou přehánky a bouřky, které mohou být lokálně silné. Pozor, v bouřkách se mohou vyskytnout silné nárazy větru kolem 70 km v hodině, kroupy nebo přívalové srážky, v bouřkách lokálně může napršet až 35 mm, ale teploty ty budou i nadále vyloženě letní, tropické, 28 až 31.
8: Hit Radio Vysočina.
0: Je krátce po 10. hodině, Milan Řezniček i nadále přeje vydařené páteční dopoledne a za chvilku mrkneme na to, jak připravit na nový školní rok ne děti, ale dospěláky. Radio.

0: 6 minut po 10. hodině, fajn poslech na celou Vysočinu, tak my jsme celý týden řešili s pelřimovskou psycholožkou Markétou Schauerovou přípravu dětí na nový školní rok, jestli je motivovat nějakým dárkem a tak dále a tak dále. Jak na nový školní rok připravit ale nás dospěláky? Markéto, na čem by rodiče měli zapracovat? Prozraďte.
1: Myslím si, že hlavně rodiče musí pracovat na své duševní pohodě. Když teď nebudu mluvit z pozice psychologa, ale rodiče, tak září si skutečně pamatuju, že bývaly náročné jako chvíle právě z hlediska toho, co se musí všechno zařídit. Pomůcky, nový učitel chce něco nového, jinak kroužky, jiné rozvrhy, čím jsou ty děti starší, tím je samozřejmě potom i té výuky víc ve škole. A tam velmi pomáhá, když se rozdělí ty jednotlivé úkoly mezi víc členů rodiny. Když jsou děti starší, mohou některé drobnosti zařídit. A určitě dbát i sám na sebe. Najít si i v tomhle blázinci v uvozovkách školního roku nebo začátku školního roku prostor sám pro sebe. Mít takovou tu prioritu. Prostě představme si, že je to jak v letadle a musíme nejdříve zachránit nás sebe rodiče, abychom mohli vlastně pomoci pak těm dětem. A platí tady takové to už známé, klidný rodič rovná se klidné dítě.
0: Tolik říká pelřimovská psycholožka Markéta Schauerová, děkujeme mu za vaše rady, no a co si popřát, a tím novým školním rokem propojeme v pohodě a bez komplikací a problémů.

0: Co se děje na Vysočině?
1: Po několika leté rozsáhlé rekonstrukci se návštěvníkům opět otevře hrad Kámen. Poprvé se tak stane už zítra v 10 hodin dopoledne. Tento den bude vstup zdarma a vy se tak můžete těšit na nové expozice, obnovené historické interiéry, moderní návštěvnické centrum s kavárnou i doprovodný program pro malé i velké, tak se stavte. Naživé kino, které je součástí doprovodného programu MFDF Jihlava, vás zvu ještě zítra od 8:30 večer na divadelní dvorek Horáckého divadla. Promítat se bude snímek Minimum lásky a vstup je zdarma. No a pokud hledáte vhodný sport pro sebe nebo své děti, pak se přijďte inspirovat na Jihlavskou sportovní neděli 2026. Tuto neděli 30. srpna v areálu Český mlýn můžete od 9 hodin do 13 hodin vyzkoušet jednotlivé sporty, získat bližší informace o oddílech a klubech, které budou na místě. No a těšit se můžete i na doprovodný program v podobě dětských her, malování na obličeji a další překvapení. Více informací i více tipů najdete na našem webu hitradiovysočina.cz.
0: Vysočina. Tady jsme doma.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Tušky, sešity, penály, anebo nové přezůvky či stylová aktovka? Staňte se hvězdami třídy s kompletní výbavou do školy s Priorem.
8: V Prioru se nákupy stanou zábavou pro vás i vaši peněženku. Ve vybrané dny se slovovou kartou ušetříte 20%.
9: Prior, vaše spokojenost je naší prioritou.
10: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
11: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za 20. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na mann.hummel.cz.
12: Basa tvrdí muziku, kola dělají auto a okna zase dům. My se specializujeme na okna, dveře a příslušenství do bytů, domů, kanceláří. Okna M&L Třebíč, Velké Meziříčí. Okna M&L, děláme z budov ten pravý domov. Okna ML.cz.
13: Vypadáš spokojeně, že by nová práce?
14: Ano, v nemocnici v Třebíči.
13: A co tě přesvědčilo?
14: Je to moderní nemocnice, zdravotníci jsou srdcaři, vedení v pohodě, mám byt v novostavbě, je tam parkovací dům a mají výbornou kávu.
13: A nějaký další benefit?
14: Lékaři mohou dostat až 1 000 000 náborový příspěvek a sestry až 300 tisíc.
13: Tak to zní jako skvělý začátek.
14: Je to tak? Koukni na stránky nem.tr.cz.
13: Nemocnice Třebíč, tady to dává smysl.
15: Klikni!
16: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
15: tak Mironet!
17: Klikni dvakrát.
18: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
19: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
13: Unihobby.
19: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: A
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
17: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
17: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
17: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

Na Hitrádiu Vysočina Kateřina Marie Tichá, byt číslo 66. Věděli jste, že tahle ta písnička je vlastně o loučení, uzavírání starých kapitol a o tom, jak těžké je opustit místa plná vzpomínek, tak o to tohleto se nám, musím říct, trošku jakoby trefuje do noty, protože máme tady pátek, před námi je poslední prázdninový víkend, tak si pojďme ty zbývající dny léta užít naplno, bez ohledu na to, co končí. Já jsem se díval na počasí, počasí bude víkendu přát, jenom co se to dneska večera v noci vyprší, tak sobota a neděle bude patřit opět zase sluníčku a velmi příjemným teplotám. Zítra do 25 stupňů, v neděli dokonce to vystoupá až k 28. Teď už Linkin Park.

0: Desátá hodina, 40. minuta na Hit Radio Vysočina, number 7, do you go, hezké dopoledne, tak my jsme v téhleté hodině nabídli hned několik tipů, kam se o poslední prázdninovém víkendu můžete vypravit, pokud sedete do auta, připravte se na to, že benzín na Vysočině za týden zdražil o 43 haléřů na litr, nafta o 86 haléřů, přesto najdou se místa, kde se vyplatí tankovat, nejlevnější paliva na Vysočině jsou na Třebícku, naopak nejdráž tankujeme na Žďársku, tak ať už to vezmete o víkendu na sever, na jih, na východ nebo na západ, ať pojedete kam pojedete, užijte si to šťastnou cestu bez pokut, bez nehod a my posíláme za chvíli třeba i za ty volanty, pokud tam za volantem právě teď ledíte, bude třeba Alan Walker. Nebo třeba Victoria, a to zdaleka není vše, co do 11. dopolední stíháme. Hrajeme jenom hity, které máte rádi.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
4: Teď to nejde.
3: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
4: A kdy to mám jako všechno dělat? Teď jsem furt v práci.
3: Víš co? Já si to zařídím sama.
5: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
3: Potřebuji rekonstrukci bytu.
4: Komu zase voláš?
3: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
5: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
8: To jakoby dojímá.
7: A hvězdná porota.
9: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
7: Superstar. Od 2. září na Nově.
10: Nový outfit, nová nálada. Dopřejte si terapii módou v City Parku Jihlava. Nechte se inspirovat, zkuste něco odvážného a udělejte si radost. Nakupování není jen o oblečení, ale o tom, jak se cítíte. Módní inspirace a oblíbené značky na jednom místě. City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
12: Březová! Kdy je učitel za hvězdu?
13: Když vezme děti na Březovou.
12: Březová!
14: Jenže přes 180 škol se letos na výlet sem nedostalo. O Březovou je ohromný zájem.
15: Proto je teď ten správný moment udělat rezervaci, než vás ostatní školy předběhnou.
12: Březová!
14: Resort Březová.cz.
16: V Sanbornu hledají CNC seřizovače s obsluhou za 65 tisíc.
17: Nechci.
16: 100 tisíc náborák, 28 dní volna i příspěvek na dopravu.
17: Nechci.
16: Tak proč už si 10 minut prohlížíš jejich kariérky? Sanborňák.cz?
17: No, tak mi dej číslo na tu Janu.
18: Ozvi se Janě ze Sanbornu na 777 580 809.
17: Sanborn, pro ty, kteří chtějí víc.
19: Dopřejte se výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
20: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
19: Začneme očistnou koupelí nohou.
20: Následuje relaxační masáž.
19: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
20: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
19: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
21: Klikni!
22: Mironet, nová dvojka Ašoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
21: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
0: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Skočte si pro krušovice desítku nebo hořké nealko v plechu za 14,90 a kostíky za 15,90.
0: Byla. To dobré začíná u nás.
2: Hit Rádio Vysočina.
23: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Se po Vysočině přináším skvělé zprávy. Vše jde tak, jak má, hlášené nejsou žádné komplikace. Jenom připomínám stále pozor na Havlíčku Brodsku v České Lípě. Je uzavřená silnice 3. třídy z důvodu konání tradiční pouti. Tak opatrně, kdybyste měli jakékoliv jiné dopravní informace, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Natři to! V Uniho bibíny malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kg za necelé 5 kg.
4: Uni hobby.
3: Rozumíme českým kutilům.
5: Zdar AS. Spolehlivě na cestách. Chceš slušně placenou stabilní práci? Zdar přijímá řidiče. Zařídíme řidičák i vše ostatní. Více na zdar.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
8: 11 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Na valné shromáždění OSN v New Yorku vedle prezidenta Petra Pavla v září pojede i vicepremiér a ministr zahraničí Petr Macinka. Má se zúčastnit i tradiční transatlantické večeře, kterou hostí šéf americké diplomacie Marco Rubio. Pavel pak z New Yorku zamíří do Nebrasky, kde navštíví Národní gardu. Prázdninovým jízdním řádům v Praze odzvonilo. Už zítra se vrací standardní plný provoz. Nebude však stejný jako před prázdninami. Vylepšit ho má hned několik novinek. Více řekne mluvčí Rapidu Filip Drápal.
9: Od soboty se nevrátí jen plný provoz, ale sjednotí se také jízdní řády metra a většiny autobusů o víkendech. Posílí hlavně nedělní ranní a dopolední spoje. Změny čekají také některé autobusové linky ve středočeském kraji a trvalého posílení od září se dočkají například cestující v Roztokách, Vinočanech nebo Jesenici.
8: Školní spoje pak vyjedou od úterý 1. září. V Nepálu hrozí další povodně. Jezero, které se vytvořilo po středečním sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, dnes začalo přetékat. Pohraniční oblasti Nepálu a Tibetu, které před 2 dny zasáhly ničivé záplavy, jsou tak opět v nebezpečí. Čínské úřady kvůli novému riziku dočasně přerušily záchranné práce v postižené oblasti. Kanoista Martin Fuchsa dnes bude na mistrovství světa v Poznani obhajovat zlatou medaili na kilometrové trati. Tuto disciplínu na šampionátech loni ovládl podruhé. Celkově má 4 mistrovské tituly. V finále závodu na 1000 metrů pojede také kajakářka Barbora Betlachová.
0: No, jdeme se podívat na počasí. Dneska očekáváme většinou polojasno. Během odpoledne a k večeru se začnou objevovat mraky a s nimi přijdou přehánky a bouřky, které mohou být lokálně i silné. Pozor, v bouřkách se mohou vyskytnout silné nárazy větru i kolem 70 km v hodině, kroupy nebo přívalové srážky a napršet může i 35 mm. Teploty 28-31. Sobota a neděle ty už budou patřit sluníčku a teplotám kolem zítra 25, v neděli 28 stupňů.
6: Hit Radio Vysočina.
0: 11. za námi, Milan Řezniček stále přeje hezké dopoledne, stále ještě dopoledne, a protože víkendu bude přát počasí, vyrazíme za chvíli k vodě.

Gotik Imbra, krásný den, zítra Ráda Vysočina přeje Milan, tak prázdniny končí, přesto poslední srpnový víkend bude díky teplotám i kolem 28 stupňů ještě lákat k vodě. Jenže pozor, ne všude je to na plavky, někde je to spíš na neoprén, hygienici proklepli přírodní koupaliště a tady jsou výsledky. Pokud chcete 100% jistotu na čistou vodu, zapište si velký a malý pařizitý rybník, zatopený lom v Horní Cerekvi, Dalešická přehrada nebo biotopy Malvíny v Třešti a Šejklův mlýn. Tady je voda křišťálově čistá, sice má teda 20 stupňů, ale myslím si, že budete spokojeni. Naopak, kde si plavání raději odpustit, jsou přehrady Sedlice a Trnávka a rybník Kachlička, tady mají kvůli sinicím stopku. Poprvé letos hlásí zhoršenou vodu i Velké Dářko, tak i tam velmi opatrně. Každopádně stále z čeho vybírat, tak ještě o víkendu zbalte ručník, vyberte to správné místo a užijte si poslední prázdninové tempo. My už teď ladíme, jak jinak než letně, tady je Bob Sinclair, Love Generation.

0: 11 hodin 25 minut na Hit Rádiu Vysočina Adele. Tak schválně, zavřete oči a představte si vůni sluncem zalité louky, chuť tekutého zlata na jazyku, tak přesně tak může chutnat vaše zítřejší dopoledne. Společně s Vysočina Turismu vás totiž zvu od 8 do 12 hodin do Nového Města na Moravě na slavnosti medu. Čeká vás ten nejlepší lokální med přímo od včelařů, voňavé voskové svíčky i poctivá medovina. Děti se mohou těšit na dřevěné divadlo nebo výtvarný workshop, tak zbalte rodinu, udělejte si výlet do srdce Žďárských vrchů a prožijte tu nejsladší tečku za letošními prázdninami. Více informací i tipů na výlet najdete na webu vysočina.eu.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
4: Těšíš se na víkend?
5: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
4: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
6: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
7: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
6: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
8: Hustákovycesty.cz.
9: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
10: Zapomněli jste na narozeniny babičky, manželky nebo kolegy?
11: Nemáte to správné občerstvení na oslavu vlastních narozenin?
12: Objednejte si lahůdky z Lahůdky Veselo v Jihlavě.
10: Dopřejte si luxusní chlebíčky, domácí pomazánky a paštiky a výborné saláty.
11: Přibalte nakládané sýry, okurky nebo si rovnou objednejte dárkový koš.
12: Lahůdky Veselo. Konečně poctivé lahůdky v Jihlavě. Tak jako kdysi.
10: Lahůdky Veselo. Husova 44, Jihlava.
13: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
14: Zase lítáš v oblacích?
15: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
14: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
16: Tak honem, ať vám neuletí!
15: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
14: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
15: Více o akci na
17: firma na zážitky
15: CZ.
18: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
19: Unihobby.
18: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
20: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
21: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
22: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Popůl 12. na Hitrádiu Vysočina Taylor Swift. No a je to tady poslední letošní summer party na Hitrádiu Vysočina. Startuje už dnes úderem 15. hodiny. Až do nedělní 18. hodiny se spolu budeme non-stop loučit s prázdninami a servírovat vám ty největší letní hity za posledních 30 let. No a nalákat vás přichází právě teď jedna taky taková letní pecka. Co se stane, když spojíte disco legendu a současného krále festivalových pódií? Vznikne moderní verze megahitu Sunny, tohle je Bonnie M a Rehab v naprosto skvělém letním remixu skladby Sunny, tak si pojďte užít letošní poslední summer party společně s námi. Ruce nahoru, volume doprava a jdeme na to. Tady to je.

0: Hezké dopoledne, zítra Rádia Vysočina. Pokud vám to uniklo, dneska máme jeseteří úplněk. Maximum sice nastalo už ráno, měsíc ale bude krásně kulatý i během dnešního večera. No a proč zrovna jeseteří? Název má až v Severní Americe, kdy byl sypen tradičně obdobím hojného výskytu a lovu jeseteru. Každopádně letošní úplněk byl navíc spojený i s částečným zatměním měsíce. Pokud jste viděli, tak doufám, že jste si to užili. No a kdybyste náhodou se dneska večer toulali, i tak mrkněte na oblohu, co se tam děje, protože myslím si, že to bude hezká podívaná. Hezká podívaná to bude i co se týká muziky, za chvíli třeba Činasky. Mám chuť hrát jak na lesy. A jejich Potkal se tě po letech, také Katy Perry, úterem 12. polední zprávy a potom samozřejmě tradiční srdcovky. Milan se pro tento týden loučí, mějte se krásně a budu se těšit zase příště. Mějte se, ahoj.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Šutr sem, šutr tam, všude, kam se podívám. No a tak nějak to u nás vypadá. Jsme rodinné kamenictví Dvořák z Telče. A v Jihlavě na Pelhřimovské ulici pod Čerpačkou otevíráme naši novou pobočku Kamenictví Dvořák. Takže pokud potřebujete pomníky, jejich důstojné rekonstrukce nebo i zakázkovou výrobu hrobů, tak u nás v Kamenictví Dvořák jste správně. Kamenictví Dvořák.cz. Šutr sem, šutr tam, všude, kam se podívám.
5: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

0: flašky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: V Sanbornu hledají CNC seřizovače s obsluhou za 65 tisíc.
3: Nechci.
2: 100 tisíc náborák, 28 dní volna i příspěvek na dopravu.
3: Nechci.
2: Tak proč už si 10 minut prohlížíš jejich kariérky? Sanborňák.cz?
3: No, tak mi dej číslo na tu Janu.
4: Ozvi se Janě ze Sanbornu na 777 580 809.
3: Sanborn, pro ty, kteří chtějí víc.
5: Do školy s pořádnou výhrou.
6: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
5: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
7: Náplně hned.
8: Když život prudce zastaví.
9: Zase jsem ji našel v tramvaji.
10: A vy jste všichni rodina?
9: To nejsme.
8: Vždy je dobré mít se koho chytit.
9: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
8: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
11: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
12: Tak jsem se ptali vás, co nejbizarnějšího jste kdy omylem nasáli do vysavača.
13: Pavlína, ahoj, tak nám se podařilo vysát andulku z klece. Naštěstí vylezl z hadice trochu rozcuchaný, ale živý. Od té doby, když jsme zapli vysavač, seděl na nejvyšším vidílku.
12: Asi chápu proč. Na ten moment, když si všimneš, že ti v kleci chybí pták a nejenom slyšíš pípání z vysavače, ne. Hele, prosím, Marco, vyměň ten pytel, už to je plný. Hele, my nemáme ptáka. Taky píše z Aše, Karel, ahoj, ještě jsem byl malý, mamka luxovala, nechala vysavač zapnutý a nasálo nám to andulku, která byla ochočená a běhala všude po bytě. Přežila, ale celý den potom seděla uražená na bydle a nevšímala si nás. Stíme, jako, já se tomu nedivím, představ si, že jsi prostě andulka. Projedeš normálně.
1: Snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio. Nejlepší dopravní servisy z Vysočiny na Třebíšsku v Jaroměřicích nad Rokytnou v Ohrazenické ulici je komunikace neprůjezdná z důvodu prací na silnici. No a v Jihlavě v Brněnské ulici probíhají práce na silnici, místo je neprůjezdné. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Natři to v Uniho bibíny malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kg za necelé 5 kg.
3: Uniho by.
2: Rozumíme českým kutilům.
4: Láska prochází žaludkem.
5: A když je k tomu veselo,
4: tak to musí být
5: jediné místo v Jihlavě.
4: Pekárna Veselo.
5: Dejte si makovec, oblihy, staročeské buchty nebo koláče.
4: Ochutnejte kváskové chleby, podmáslové housky, tousťáky a křupavé bagety. Pekárna Veselo. Místo, kde už 9 let pro vás pečeme to nejlepší pečivo.
5: Husova 46, Jihlava.
6: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
8: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Před námi je poslední prázdninový víkend, na silnice vyrazí víc řidičů než obvykle a policie proto posílí dohled, potvrzuje policejní preventistka Monika Šindlová.
9: Silniční kontrola může některé řidiče čekat o posledním prázdninovém víkendu, kdy budou příslušníci policie zintenzivňovat výkon služby. A co budou kontrolovat? Zejména dodržování stanovené rychlosti, způsob jízdy, používání bezpečnostních pásů, telefonování za jízdy a také technický stav vozidel.
8: Policisté také apelují na řidiče, aby nikam nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a za volant usedali odpočatí. Česko pošle Nepálu humanitární pomoc ve výši 2,5 milionu korun. 2,5 milionu korun rozhodl o tom ministr zahraničí Petr Macinka. Nepál ve středu zasáhly ničivé přívalové povodně a sesuvy v oblasti u hranic s čínským Tibetem, které si vyžádaly stovky obětí. Stovky dalších lidí jsou pohřešovány, včetně cizinců a poutníků. Sobotní utkání 6. kola první ligy mezi fotbalisty Bohemians 1905 a Mladou Boleslaví se odkládá. Tým Boleslavy postihlo hromadné infekční onemocnění. Náhradní termín zatím Ligová fotbalová asociace neurčila. A teď ještě něco z regionu.
10: V jaderné elektrárně Dukovany začal znovu dodávat elektřinu do sítě čtvrtý blok. Jehož plánovaná odstávka začala 1. srpna. Odstavený byl souběžně s třetím dukovanským blokem kvůli údržbě jejich společných zařízení. Třetí blok je v odstávce od 17. července, ta potrvá do konce září. Dukovanská elektrárna má 4 bloky.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
10: Na Vysočině bude většinou polojasno, později během odpoledne a k večeru začne postupně od západu oblačnost přibývat. Večer se čekají déšť a bouřky, nejvyšší teploty budou mezi 28 a 31 stupni.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Je to tak, dámy a pánové, krásný pátek, 11:02 s vámi Kateřina Pechová a další srdcovky. I dnes to máme nabité. Lucie, Alcazar, U2, Ace of Base. No a hned na start taky Calvin Harris. A protože je pátek, tak taky důležitá otázka. Ready for the weekend?
0: Hit Radio Vysočina.
1: Na to se totiž ptá Calvin Harris. A ten vás na ten víkend rozhodně připraví. Tak jdem na to, první dnešní srdcovka.

0: Trénink na víkend společně s Calvinem Harrisem. Posloucháte Hit Radio, to byla naše první dnešní srdcovka.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Ale teď trocha romantiky, jo. Přesuneme se do roku 98 za švédskou skupinou Ace of Base. A tenhle song je totiž o úniku z šedé a únavné reality všedních dnů. Jo, takový ten čtvrtek třeba, tak už jsme z něj unikli, že jo. Pátek už je lepší a cílem je dostat se do vysněného romantického světa. A údajně stačí zavřít oči. Tak uvidíme, ale mělo by to klapnout, jo? S touhle další srdcovkou společně unikáme všedním dnům. Ace of Base, Travel to Romantis. Zavřete oči a užijte si to.

0: Naprostá pecka. YouTube, Where the Streets Have No Name v éteru Hit Rádia.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Naše druhá srdcovka z roku 87. Mimochodem, práce na tomhle songu byla tak komplikovaná a frustrující, že údajně v jednu chvilku chtěli celý ten pás s nahrávkou smazat. No tak jsme rádi, že to neudělali, páč je to jedna z nejvýznamnějších hymen rockové historie.

a je taky neodmyslitelnou součástí koncertu kapely. No a taky za ní získali Grammy, jo, tak to by byla asi škoda to smazat, že jo. My se teď přesouváme dál. Původní song z roku 81 určitě znáte. Human League, Don't You Want Me, jo. Stává se ale, že i coveru se vede a tak se to stalo právě s tímhle songem, protože v roce 2002 se o něj postarali Alcazar. To už se přesouváme do žánru nu disco a eurodance. A je to skvělý další dnešní srdcovka Alcazar, Don't You Want Me?

0: Tomuhle songu už je 28 let. Lucie a Panic na Hit Rádiu.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Naprosto legendární song, kdo by to neznal. Doufám, že jste si zaspívali příjemně, ideálně. No a to už je skoro všechno. Je to tak, 5 srdcovek a jedna chybí, která by to mohla být. No je to ta vaše, to je jasný. A protože pátek, tak je to narozeninová srdcovka. Jo? Abychom to měli jednodušší, napište mi rok narození. Rok narození, ideálně váš samozřejmě, ale pokud chcete někomu jinému, jo, k jeho roku popřát, můžete, nechám to na vás. Každopádně 4 číslovky, rok narození, ideálně se k tomu prosím podepište. No a já vyberu jeden song, který v té době trendoval, který v té době byl ten zásadní. A ten si dáme, co? Tak pište 777-937-777. A už za chvilku připomínka, že už jenom měsíc a budeme muset budit frontmana Green Day, k tomu taky Shakira.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dukla, nástup. 5. září od 11 hodin se okolí Horácké arény promění v rodinnou zónu a vojenskou základnu. Dynamické ukázky vojáků, vojenská technika, program pro celou rodinu. V 16 hodin armádní exibice s legendami a osobnostmi Dukly. Startujeme 70. sezónu. 5. září v Jihlavě. Dukla, nástup.
3: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
4: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes, sir!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
2: Už se to blíží.
1: Už se to blíží.
2: Boží Foodfest v sobotu 29. srpna na Masarykově náměstí v Jihlavě. Čeká vás grilovací show finalisty Masterchef Česko, škola čepování piva, hospodský kvíz, spousta dobrot, koncerty i boží atmosféra.
1: Boží atmosféra.
2: Akci zakončí živý koncert hudby z kultovního filmu Pulp Fiction. Přijďte si užít den plný jídla, pití a zábavy v centru Jihlavy. Více na dojihlavy.cz.
7: V Sanbornu hledají CNC seřizovače s obsluhou za 65 tisíc.
8: Nechci.
7: 100 tisíc náborák, 28 dní volna i příspěvek na dopravu.
8: Nechci.
7: Tak proč už si 10 minut prohlížíš jejich kariérky? Sanborňák.cz?
8: No, tak mi dej číslo na tu Janu.
9: Ozvi se Janě ze Sanbornu na 777 580 809.
8: Sanborn, pro ty, kteří chtějí víc.
10: Když život prudce zastaví...
11: Zase jsem jí našel v tramvaji.
12: A vy jste všichni rodina?
11: To nejsme.
10: Vždy je dobré mít se koho chytit.
11: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
10: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
13: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
14: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
15: No jistě.
14: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
15: No jistě.
14: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
15: No jistě.
14: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
16: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
17: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Me Up When September Ends. Posloucháte Hit Radio a je čas.
1: Srdcovky Hit Radia.
0: Je čas na vaši narozeninovou srdcovku. Řekla jsem vám, poprosila jsem vás, abyste mi napsali rok svýho narození. No a na základě toho jsem vybrala jeden song. Dámy a pánové, rozhodla jsem se vyrazit do roku 1965 s Jolanou. Joli, to byl rok. Můžu ti říkat Joli? No, bránit se nemůžeš. Každopádně, dámy a pánové, jako takhle, neskutečný rok, jo. Páč, teprve vznikly kapely jako Pink Floyd nebo Scorpions. Což je hustý. Tyhle kapely byly v té době v plenkách. Ale jinak velmi silný rok, jo. Beatles, jo, to je jasný. No a taky valící se kameny. Ty prosím vás totiž dominovali s jedním naprosto legendárním songem. A ten si právě teď dáme. Říkám, že to byl silný rok. Poslední dnešní srdcovka Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction. Jdem na to.

Temper City a Self Aware, posloucháte Hit Radio. A pozor, nadržený delfín. Já si nevymýšlím, prosím vás. Tuhle ceduli opravdu teď jste mohli týden potkat na pláži ve Francii. Ta tam bránila vlastně v koupání turistům i místním. Radnice totiž měla obavy, že se 3metrová rybka v období páření bez partnerky pokusí o zblížení se s někým z lidí. Což možná zní bizarně, ale je to tak. Dokonce, prosím vás, je to naprosto šílená statistika, ale je to tak. Je mnohem větší nebezpečí, že se o vás fyzicky pokusí delfín, než že vás sežere žralok. Tak opatrně na tyhle vysmátý bestie. Čeho se bát nemusíte, to jsou naše další hity. Za chvilku Linkin Park, taky Ray Dalton, nebo opět a Radeček.

0: Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za 20. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na mann.hummel.cz.
2: Basa tvrdí muziku, kola dělají auto a okna zase dům. My se specializujeme na okna, dveře a příslušenství do bytů, domů, kanceláří. Okna M a L, Třebíč, Velké Meziříčí. Okna M a L, děláme z budov ten pravý domov. Okna ML.cz.
3: Vypadáš spokojeně, že by nová práce?
4: Ano, v nemocnici v Třebíči.
3: A co tě přesvědčilo?
4: Je to moderní nemocnice, zdravotníci jsou srdcaři, vedení v pohodě, mám byt v novostavbě, je tam parkovací dům a mají výbornou kávu.
3: A nějaký další benefit?
4: Lékaři mohou dostat až 1 000 000 náborový příspěvek a sestry až 300 tisíc.
3: Tak to zní jako skvělý začátek.
4: Je to tak? Koukni na stránky nem.tr.cz.
3: Nemocnice Třebíč, tady to dává smysl.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
9: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
8: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
9: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
8: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
9: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
10: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
11: Unihobby.
10: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
12: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
13: Dopřejte se výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
14: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
13: Začneme očistnou koupelí nohou.
14: Následuje relaxační masáž.
13: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
14: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
13: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
15: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
16: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
15: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
17: Tisknu levně CZ.
18: Náplně hned.
19: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
5: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je Ray Dalton a Blood Running těsně před 13. hodinou. Za chvilku další hity, čekají nás Vet nebo Dua Lipa. A teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis, dobré odpoledne. Na Pražském okruhu počítejte s kolonou při cestě směrem na D1 mezi D5 a Ořechem. Zdržení je kolem 10 minut. Na D1 je kolona zhruba na 10 minut mezi 18.5. a 25. kilometrem ve směru na Brno. No a na D1 se zdržíte také mezi s tým 76. kilometrem a s tým 85. ve směru na Brno. Tady je to na zhruba 25 minut navíc.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Já nový plot mám. Jo, já se mám. A nejsem na to sám. S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Myslíme ty čtyřnohé i ty dvounohé. Ploty Dobrý, všechno dobrý. PlotyDobrý.cz.
3: Natři to v Unihobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kg za necelé 5 kg.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Bylo 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. České dráhy se připravily na konec prázdnin, během nadcházejícího víkendu navýší kapacity vybraných spojů, kterých by se to mělo týkat, řekne mluvčí dopravce Petr Šťáhlavský.
8: Jsou to vlaky hlavně z Moravy do Prahy, ale také například ve směru z jižních Čech, ze západních Čech nebo od Hradce Králové do Prahy. Přesto doporučujeme cestujícím zajistit si na cestu rezervaci.
1: Česko má se Spojenými státy nadstandardní vztahy. Prioritou je si je udržet. Řekl to nastupující český velvyslanec v USA Jakub Kulhánek. V roli chce klást důraz na konkrétní projekty, jako jsou obchodní dohody a investice. Tenistka Nikola Bartuňková podruhé v kariéře postoupila na okruhu WTA Tour do semifinále. Na turnaji v Monterey zvládla český souboj s Dariou Vidmanovou, kterou porazila 2-1 na sety. Zápas trval skoro 3 hodiny. O finále se Bartuňková utká s Belgičankou Elise Mertens.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Od západu čekáme postupně v Čechách večer i na západě Moravy přibývání mraků, přidají se také postupně přehánky, místy bouřky i velmi silné, později budou přecházet do deště. Nejvyšší teploty většinou 28 až 33 stupňů.
0: Krásné odpoledne, 2 minuty po 13. hodině a hlavně je pátek. Doufám, že vás čeká volný víkend. O soundtrack se vám postaráme právě teď. Imagine Dragons.

Nádherná věc, co? Vet, love is all around, posloucháte Hit Radio. Prosím vás, máme pátek, to je super věc, jo. Blbý je, že do Česka mají dorazit velké bouřky a vechřice. Oni neustále tu výstrahu navíc rozšiřujou, teď zrovna i v jižních Čechách budou brutální bouřky, jo. Blbý je, že je to ten typ bouřek, kdy ani meteorologové moc neví, jak moc, kde, jestli vůbec, kdy. Takže je to taková trošku ruská ruleta s bouřkou. Je to něco mezi tím, bude u vás brutální bouřina, anebo se taky budete slunit venku s drinkem, jo. Ráda bych vám dala podrobnější info, ale nemám. Doporučuju se koukat na radary, to většinou je relativně spolehlivý, no a preventivně schovat domů, co je vám drahé. Pokud vás partner tenhle týden naštval, nechte ho venku, je to tak. No a nic, budeme si držet pěsti, ať nás to nikoho neodfoukne. A dáme si k tomu tuhle pohádku. Nickelback a Lullaby.

0: Celeste Buckingham, Run, Run, Run. Posloucháte Hit Radio. Jestli jste měli těžký týden, tak v překladu by to mohlo být rum, rum, rum. Přeju krásné páteční odpoledne. Prosím vás, kontrolujte si účtenky, když odcházíte z restaurace. Můžete tam narazit na poměrně překvapivé pokyny. Aha, to se stalo, prosím vás, jedný paní, která žije v Itálii, jo. A zašla si do restaurace. Normálka, nic tak divného, a požádala číšníka, takovýho mladíčka, že by chtěla svoje vajíčka víc propečená a bez salátu. To je poměrně jednoduchý pokyn, že jo, to není nic tak jako drastického. Tak prosím vás, obsluhujícího to rozhodilo natolik, že připsal do poznámky, kromě dobře propečené a bez salátu, ještě větu, tohle mě naštvalo, připal ta vejce a naplivej do nich. A to poslal kuchařovi. Řekli byste si, no tak... Oni si mezi sebou určitě o nás povídají často. Blbý je, že číšníci potom zapomněli tu poznámku vymazat a paní si to tak přečetla u platby. Tak prosím vás, zdravíme všechny do gastra, pozor na tuhle chybku, no a vy si čtěte účtenky, očividně je tam spousta zajímavých detailů. Mňam, mňam, mňam. Do uší další hity Neil Diamond a Two Friends nebo Indila. Už za chvilku, tak buďte s námi.
1: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
2: Teď to nejde.
1: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
2: A kdy to mám jako všechno dělat? Teď jsem furt v práci.
1: Víš co? Já si to zařídím sama.
3: Doležal, firma Dolmon, dobrý den, jak vám mohu pomoci?
1: Potřebuji rekonstrukci bytu.
2: Komu zase voláš?
1: Do Dolmonu, ty nám dají ten byt dokupy.
3: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně, voláte Dolmon, dolmon.cz.
4: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
10: Březová!
11: Kdy je učitel za hvězdu?
12: Když vezme děti na Březovou!
10: Březová!
11: Jenže přes 180 škol se letos na výlet sem nedostalo. O Březovou je ohromný zájem.
12: Proto je teď ten správný moment udělat rezervaci, než vás ostatní školy předběhnou.
10: Březová!
11: resortbřezova.cz.
13: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupisetu tu 4 pytlů.
14: Unihobby.
13: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
15: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
16: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
15: Začneme očistnou koupelí nohou.
16: Následuje relaxační masáž.
15: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
16: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
15: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
17: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
18: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
19: Slyšíte?
14: To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

India, Dirty Dance, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. No pojďme si říct, že jsme nejen národ hokejistů, ale taky jsme národ tenistů. Jo, minimálně teda máme fakt silnou reprezentaci, prostě pozbíráme po světě, co jde, jo. Je to naše dovednost a co víc, tak teď se nám do Česka vrací tenisový svátek a to Davis Cup. Je to tak, po 13 letech se vrací Davis Cupový tým do O2 Areny. V pátek 18. a v sobotu 19. září se utkají tady v Praze se Spojenými státy americkými. Loni jsme je porazili, jo, to bych chtěla podotknout. A před těmi 13 lety, když se tady Davis Cup hrál, tak jsme taky vyhráli a navíc jsme to tehdy vyhráli celý, jo. Bude to velkolepá podívaná, protože na kurtu se představí současná česká špička v čele s Jirkou Lehečkou, Jakubem Menšíkem a Tomášem Macháčem. Takže prostě fantastický tenis, jo, to tam jako není o čem. Pokud byste to chtěli zažít, tak lístky jsou v prodeji. Detaily najdete na outuarena.cz. Myslím si, že tohle je něco, co chcete aspoň jednou zažít naživo. Ne v televizi, ale pěkně na vlastní oči, jo, a teď jedete hlavou doleva, doprava, doleva, doprava. Myslím si, že to bude neskutečný zážitek, tak pokud to chcete vidět, ještě máte šanci. A do uší už vám míří tahle pecka. Znalci už samozřejmě vědí. Tohle je totiž DJ Bobo a Everybody. Tak jdem na to a hezký pátek. Music is what I'm living.

0: Damiano David v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. A prosím vás, tak co, viděli jste ho? Zatmění měsíce samozřejmě, to bylo vidět totiž dneska ráno. Respektive bylo vidět, no. Jako někdo ho možná viděl, myslím, že většina republiky viděla mraky, případně měla měsíc někde za horizontem, těžký slovo. Každopádně na nějakou chvíli by to snad mělo být z té nebeské podívané všechno, prosím vás. Proč to říkám? No jakože teď už nemusíte čekat na tu dokonalou chvilku, kdy bude něco možná trošku vidět na nebi, jo. Teď už můžete zase normálně koukat do země nebo do telefonu, v klidu. Do uší k tomu další hity, za chvilku Depeche Mode nebo BB Rexa, tak buďte s námi.
1: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Těšíš se na víkend?
4: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
3: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
5: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
6: Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
5: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
7: Hustákovycesty.cz.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Tušky, sešity, penály, anebo nové přezůvky či stylová aktovka? Staňte se hvězdami třídy s kompletní výbavou do školy s Priorem.
11: V Prioru se nákupy stanou zábavou pro vás i vaši peněženku. Ve vybrané dny se slovovou kartou ušetříte 20%.
10: Prior, vaše spokojenost je naší prioritou.
12: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
14: Láska prochází žaludkem.
15: A když je k tomu veselo,
14: tak to musí být
15: jediné místo v Jihlavě.
14: Pekárna Veselo.
15: Dejte si makovec, koblihy, staročeské buchty nebo koláče.
14: Ochutnejte kváskové chleby, podmáslové housky, tousťáky a křupavé bagety. Pekárna Veselo. Místo, kde už 9 let pro vás pečeme to nejlepší pečivo.
15: Husova 46, Jihlava.
16: Zdar AS. Spolehlivě na cestách. Chceš slušně placenou stabilní práci? Zdar přijímá řidiče. Zařídíme řidičák i vše ostatní. Více na zdar.cz.
17: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
18: Zase lítáš v oblacích?
19: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
18: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
19: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
18: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
19: Více o akci na
20: firma na zážitky
19: CZ.
21: Natři to! V Unihobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kilo za necelé 5 kilo.
22: Unihobby.
21: Rozumíme českým kutilům.
23: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: BB Rexha a Faithless v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Eva Farná nebo Fergie, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Vysočiny na Havlíčkobrodsku v České Bělé je uzavřena silnice 3. třídy z důvodu konání tradiční pouti. No a v Jihlavě v Krajní ulici probíhají stavební práce. Počítejte s omezením, přejeme šťastnou cestu bez nehod. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Extreme Sale v online shop CZ.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
6: To jakoby dojímá.
5: A hvězdná porota.
7: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
5: Superstar. Od 2. září na Nově.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
8: tak Mironet.
10: Klikni dvakrát.
11: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
12: Vážně? A co umí?
11: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
12: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
13: Hi, I'm Miley Cyrus.
14: Hey, it's Teddy Swims.
15: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
16: On air.
17: Online.
16: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Začátek nového školního roku už je za rohem. Kromě příprav dětí a školních pomůcek je to také příležitost zaměřit se na spolupráci mezi rodiči a školou. Pokračuje Angelika Gergelová z Unie rodičů.
18: Důvěra je základem jakéhokoliv vztahu. Dá se začít třeba nějakým neformálním setkáním na školních slavnostech a když rodiče a učitelé táhnou za jeden provaz, dítě tím získává nějaký pocit jistoty a stability.
1: Podle Gergelové pomáhá dobrým vztahům i aktivní zapojení rodičů do školního dění, třeba při společných projektech a akcích. Restauracím v Česku letos v červenci meziročně vzrostly tržby o 5%. Vyplývá to z údajů platebního systému Dotykačka. Červencové tržby i návštěvnost ovlivňovalo hlavně počasí. V turistických horských oblastech nebo v jižních Čechách byla návštěvnost vyšší. Naopak do kempů kolem Vltavy jezdilo méně turistů kvůli nedostatku vody. Po vleklých zdravotních problémech ráno zemřel nejstarší evropský panovník, norský král Harald V. Bylo mu 89 let. Hlavou norské monarchie byl od roku 1991. Po Haraldově smrti se novým norským králem stal jeho 53-letý syn Hákon. A teď ještě něco z regionu.
19: Na Vysočině má čistou vodu 6 přírodních koupališť z 15, která v tomto týdnu kontrolovali hygienici. Další 3 vodní plochy využívané k rekreaci mají ve vodě jen mírné znečištění. Naopak zákaz koupání hygiena kvůli velkému množství sinic znovu prodloužila pro přehrady Sedlice a Trnávka na Pelhřimovsku a rybník Kachlička na Havlíčkobrodsku.
8: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Na Vysočině bude většinou polojasno, později během odpoledne a k večeru začne postupně od západu oblačnost přibývat. Večer se čekají déšť a bouřky. Nejvyšší teploty budou mezi 28 a 31 stupni.
0: Hezké odpoledne, 3 minuty po 14. S vámi Kateřina Pechová a za chvilku troška toho hazardu.
4: Just when they all got.

Tohle jsou Eva Farda a Miraj, posloucháte Hit Radio a jak jsem slíbila. Dámy a pánové, je to tak, už se to blíží další a poslední kolo dokonalé desítky. Ono už totiž navíc jenom 3 dny. Trvá to epické léto na Orlen. Máte tam možnost tankovat efektu se slevou 1 korunu na litr, taky prémiovou barvu se slevou 2 koruny na litr. No a navíc s aplikací každé pondělí a s tankartou celé prázdniny, jo? No a takhle, a u nás si tankartu Easy můžete nabít až na 10 000 korun a nebojte, to potrvá, dokud to prostě nevyužijete celý, že jo? Navíc se tam můžete skvěle občerstvit, dát si letní drinky, jo? Hele, mají toho spoustu a vy ještě k tomu máte možnost si na to vydělat. 10 táců ve hře, 10 otázek. S každou správnou odpovědí máte 1000 na kartě. Jediný, co teď musíte udělat, je volat na 800 937 937. Ten, kdo se dovolá jako třetí sem ke mně do studia, má šanci si natankovat na tankartu Easy. 937. Ten, kdo se dovolá jako třetí sem ke mně do studia, má šanci si natankovat na tankartu Easy. Tak pojďte na to. Těším se.

0: Sunrise Avenue a Hollywood Hills. Posloucháte Hit Radio a je to tu.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži.
0: Poslední šance vyhrát, poslední šance nabít svoji tankkartu Easy až na 10 000 korun. A na telefonu Vašek. Vašku, ještě jednou ahoj, jak se máš?
2: Dobrý den, ahoj. Jo, dobrý, tak skončím za chvíli v práci, takže...
0: Takže pohoda.
2: No, už jo.
0: Čekáte volný víkend?
2: De facto jo.
0: De facto jo, jo, no tak, takže nějaký jenom domácí práce lehký.
2: Jo.
0: Vašku, před tebou stojí jednoduchý úkol. 10 otázek, 10 jednoduchých odpovědí. V podstatě je to úplně jako primitivní záležitost, jo. Věříš si na 10?
2: Nevím, asi ne.
0: Ale no tak, takhle negativně nebudem začínat.
2: Řekni, no,
0: řekni, věřím si na 10.
2: Tak věřím si na 10.
0: Výborně, Vašku, vidíš, to je ten správný přístup. No tak jo, tak jdeme na to. První otázka. Kolik barev má klasická černobílá šachovnice?
2: 64. Jo,
0: nevadí, Vašku, to je v pohodě. Druhá otázka. Kolik nohou má pavouk?
2: 8.
0: Ano, výborně. Třetí otázka. Kolik hráčů jednoho týmu je na hřišti při basketbalu?
2: Jednoho týmu?
0: Mhm.
2: 5.
0: Ano, výborně. Čtvrtá otázka. Kolik měsíců v roce má přesně 28 dní?
2: Všechny, 12.
0: Přesně 28, bohužel. Ne. Kolik divů měl podle tradičního seznamu starověký svět?
2: 7.
0: Výborně, ano. Další otázka. Kolik bodů má nejvyšší běžné hodnocení na stupnici od 1 do 10?
2: 10.
0: No jasně, nenechal ses nachytat. Kolik základních světových stran máme?
2: 4.
0: Ano, výborná práce.

0: Kolik měsíců tvoří polovinu roku?
1: 6.
0: Výborná práce. Kolik políček má jedna řada klasického sudoku?
1: 9.
0: Výborná práce, Vašku, jedeš jak drak. Kolik členů má skupina, které říkáme trio?
1: 3.
0: Ano! Tyjo, Vašku, jako pustý. Počkej, jo, já to tady musím, asi dělám čárky během toho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tisíc na tankartě, easy, Vašku.
1: Díky, díky, to je krásný.
0: Fuf, byl jsi nervózní?
1: Nebyl, a ještě jsem teď.
0: Hele, Vašku, každopádně, nedivím se ti, ono, ta první otázka, tam se nám to trošku, ale hele, i tak.
1: No, to je úplně prostě šachy, tak vidím celou šachovnici, prostě 8x8 a...
0: Ale vlastně jsi to spočítal skvěle jenom, no, ale hele, vůbec nevadí, pak jsi se rozjel, neskutečná práce, Vašku, 8 táců na tankartě easy, já ti moc gratuluju.
1: Díky moc, díky, díky.
0: Vašku, měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj, naschle.
0: Wow, to byla jízda. Dámy a pánové, a ano, to bylo všechno, ale nebojte, my se zase něco vymyslíme.
2: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hydrádiu až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Friday I'm in love, to jsou Cure v éteru Hit Rádia a hezké odpoledne. No, prosím vás, jsem narazila teď na takovou zajímavou informaci, jo, že je dneska den červeného vína. To je náhoda takhle v pátek. Jasně, červené víno je spíš do těch podzimních, zimních měsíců. Naštěstí pro nás, dneska má začít pršet, má se zase ochladit. Perfektní kombinace, jo. Sklenka červeného, pěkně rozvoněná, za okny prší, možná taková svíčička jedna. Nechci vás vůbec k ničemu nabádat, já jenom, že to zní fantasticky. Tak kdybyste náhodou ještě neměli program na večer, tak tohle nezní vůbec špatně, co? Hrát vám k tomu budeme fantasticky, to slibuju. A už za chvíli třeba Liam Payne, Rita Ora nebo Disturbed.
1: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Největší nabídka školního sortimentu na seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Platit víc za každý litr, když můžete naopak ušetřit? Sleep motorem B10 Hybrid ujedete po městě téměř 90 km na elektřinu, ale v hybridním režimu až 900. Využijte výkupní bonus a získejte moderní SUV jen za 650 tisíc korun.
6: Otestujte ho u Autodobrovolný, Jihlava, Velké Meziříčí a Znojmo, nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
7: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
11: Schořela mi kulma.
12: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
13: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
15: V Sanbornu hledají CNC seřizovače s obsluhou za 65 tisíc.
16: Nechci.
15: 100 tisíc náborák, 28 dní volna i příspěvek na dopravu.
16: Nechci.
15: Tak proč už si 10 minut prohlížíš jejich kariérky? Sanborňák.cz?
16: No, tak mi dej číslo na tu Janu.
17: Ozvi se Janě ze Sanbornu na 777 580 809.
16: Sanborn, pro ty, kteří chtějí víc.
18: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
19: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
18: Začneme očistnou koupelí nohou.
19: Následuje relaxační masáž.
18: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
19: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
18: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
20: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
21: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
22: Tak jsme se ptali vás, co nejbizarnějšího jste kdy omylem nasáli do vysavača.
23: Pavlína, ahoj, tak nám se podařilo vysát andulku z klece. Naštěstí vylezl z hadice trochu rozcuchaný, ale živý. Od té doby, když jsme zapli vysavač, seděl na nejvyšším bydýlku.
22: Asi chápu proč. A ten moment, když si všimneš, že ti v kleci chybí pták a nejenom slyšíš pípání z vysavače, ne? Hele, prosím, Marco, vyměň ten pytel, už to je plný. Hele, my nemáme ptáka. Taky píše z Aše, Karel, ahoj, ještě jsem byl malý, mamka luxovala, nechala vysavač zapnutý a nasálo nám to andulku, která byla ochočená a běhala všude po bytě. Přežila, ale celý den potom seděla uražená na bydle a nevšímala si nás. Jsme, jako, já se tomu nedivím, představ si, že jsi prostě andulka. Projedeš normálně.
21: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Liam Payne, Reťa Ora, posloucháte Hit Radio, krásné páteční odpoledne. A ano, pátek a ano, asi se na nás ženou bouřky, ale nás to nezastaví. Dámy a pánové, už nějakých jenom 23 minut do startu poslední letošní summer party. Je to nádherný, ale ano, už za chvilku se náš éter zaplní těmi nejlepšími letními songy za posledních 30 let. Takže ať už jste vyřízený po tom pracovním týdnu, nebo vás třeba ještě dneska práce čeká, anebo jenom potřebujete zapomenout na ty mraky, co jsou nad náma, tak ty nejlepší letní hity, ty to dokážou. Startujeme ve 3 a budeme pokračovat až do nedělního večera. No, abych vás na to trošku navnadila, tak právě teď je tu Luna.

0: Pokáč a Solitér v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne všem. Pomalu se s vámi loučím, spolu se uslyšíme, ale ještě večer v 18 hodin. Ano, ty nejlepší letní songy celý večer. No a za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Vysočině.
2: Je to tady, startujeme víkend po 15. hodině, můžete tedy hodit práci za hlavu a naladit se na zasloužený relax. A pokud ještě nevíte, kam o víkendu vyrazit, máme pro vás hromadu inspirace. Ano, přidáme tipy na akce po celé Vysočině, budeme sledovat dopravu, protože páteční silnice umí být pěkně zrádné a taky rozdáme další lístky do kina. Mára Míla po 15.
1: Hit Rádio Vysočina.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
4: Vypadáš spokojeně, že by nová práce?
5: Ano, v nemocnici v Třebíči.
4: A co tě přesvědčilo?
5: Je to moderní nemocnice, zdravotníci jsou srdcaři, vedení v pohodě, mám byt v novostavbě, je tam parkovací dům a mají výbornou kávu.
4: A nějaký další benefit?
5: Lékaři mohou dostat až 1 000 000 náborový příspěvek a sestry až 300 tisíc.
4: Tak to zní jako skvělý začátek.
5: Je to tak? Koukni na stránky nem.tr.cz.
4: Nemocnice Třebíč, tady to dává smysl.
6: Dukla, nástup. 5. září od 11 hodin se okolí Horácké arény promění v rodinnou zónu a vojenskou základnu. Dynamické ukázky vojáků, vojenská technika, program pro celou rodinu. 16 hodin, armádní exibice s legendami a osobnostmi Dukly. Startujeme 70. sezónu. 5. září v Jihlavě. Dukla, nástup.
7: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za 20. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na mann.hummel.cz.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak iTong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Škola volá, ale my to nezvedáme.

0: fakty na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině je právě teď tady. Na příjezdu do Havlíčkova Brodu směrem od Jihlavy se srazila v koloně 3 osobní auta a právě teď blokují dopravu v jednom pruhu, tak s tím počítejte, to zdržení tam určitě nějaký bude. No a jinak vaše dopravní info posílejte na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Basa tvrdí muziku, kola dělají auto a okna zase dům. My se specializujeme na okna, dveře a příslušenství do bytů, domů, kanceláří. Okna M&L Třebíč Velké Meziříčí. Okna M&L. Děláme z budov ten pravý domov. Okna ML.cz.
2: Natři to! V Unihobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kg za necelé 5 kg.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům.
4: Šutr sem, šutr tam, všude kam se podívám. No a tak nějak to u nás vypadá. Jsme rodinné kamenictví Dvořák z Telče. A v Jihlavě na Pelhřimovské ulici pod Čerpačkou otevíráme naši novou pobočku kamenictví Dvořák. Takže pokud potřebujete kuchyňskou desku, schody, parapety, dlažby a další fajn věci z kamene, tak u nás v kamenictví Dvořák jste správně. Kamenictví Dvořák.cz. Šutr sem, šutr tam, všude kam se podívám.
5: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
7: 15 hodin, krátké zprávy a Šárka Holubcová. Meteorologové zpřísnili výstrahu před bouřkami, hrozí na větší části území a můžou být i silnější, než čekali. Postupně se bouřky mají přesouvat od západu prakticky přes celé Čechy a Vysočinu. Večer pak hrozí na jihu a severu Moravy a taky ve Slezsku. Přinést můžou přívalový déšť, silný vítr i kroupy. Nejsilnější bouřky očekávají meteorologové na jihu Čech a varují, že tam hrozí četné škody na majetku, komplikace v dopravě i výpadky elektřiny. Podpora v nezaměstnanosti dost možná výrazně klesne. Ministerstvo práce plánuje, že se od ledna vrátí k předchozímu nastavení. V prvních měsících by tak podpora byla jenom 65% výdělku místo nynějších 80% a maximální podpora by byla 60% místo 80%. Proti se staví odbory, zaměstnavatelé i odborníci. Nejbohatším Čechem je podle časopisu Euro stejně jako loni zbrojař Michal Strnad. Na druhé místo se posunul většinový vlastník energetického a průmyslového holdingu Daniel Křetínský. Oba od loňska výrazně zbohatli, Strnad o 140 miliard, Křetínský o 152. Fotbalisté Sparty a Plzně uznají soupeře pro hlavní fázi Evropské ligy. Oba týmy se utkají s Lillestrømem a Bournemouthem. Pražané pak narazí taky na další anglický tým Crystal Palace, dál třeba na Salzburka nebo Olympiakos. Viktorii už ve třetí sezóně po sobě čeká Ferencvaros Budapešť. Nastoupí taky proti Benfice Lisabon nebo San Sebastianu. Hlavní fáze Evropské ligy začne 16. září.
0: Zítra ráno bude ještě velká oblačnost. Od odpoledních hodin by se to možná mohlo trošičku projasňovat, ale teploty budou naprosto prima, kolem 26 stupňů Celsia.
1: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
0: Poslední prázdninový víkend, startujeme Summer Party na Hit Radio Vysočina. S váma dneska zcela mimořádně Lukáš, přeju hezké odpoledne a posílám z hitů třeba Eda Sheerana, taky Hermes House Band a DJ Ezio. Začínáme velmi stylově. Hezký den. Hezký den.

Konec prázdnin se musí opravdu stylově oslavit a to my tady na Hit Rádiu Vysočina určitě oslavíme. Dneska startuje úderem 15. hodiny Summer Party, to znamená, že už běží nějakých 9 minutek. Užíváte si hity společně s námi, tedy s Hit Rádiem Vysočina, a užívat si je budete až do nedělního večera do 18 hodin. Takže budeme opravdu roztáčet ty největší hity za posledních 30 let. No a já si myslím, že ten hudební výběr je opravdu velmi speciální a velmi delikátní. Tak rozhodně poslouchejte celý víkend, já vám přeju hezké odpoledne a posílám další hity na Hit Rádiu Vysočina. Kato a taky Cyndi Lauper.

0: Kato ve vysílání Hitrádia Vysočina přeju hezké páteční odpoledne. Dneska doufám, že jste nezapomněli popřát všem Augustínům, protože mají dneska svátek. A zítra taky nezapomeňte popřát Evelínám, ty jsou další v pořadí na sobotní den. No a taky bych ještě dneska chtěl připomenout, že mezi významné dny pro ten dnešní den, tedy pátek, je Evropská noc pro netopíry. Takže jestliže se právě úderem třeba 21. měníte večer v netopíry, tak dneska máte svůj den. Za chvilku Lady Gaga.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i souť

0: soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Těšíš se na víkend?
3: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
2: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
4: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
3: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
4: No jasně, ale i kdyby. Může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
2: Hustákovycesty.cz.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Už se to blíží.
10: Už se to blíží.
9: Boží Foodfest v sobotu 29. srpna na Masarykově náměstí v Jihlavě. Čeká vás grilovací show finalisty Masterchef Česko, škola čepování piva, hospodský kvíz, spousta dobrot, koncerty i boží atmosféra.
10: Boží atmosféra.
9: Akci zakončí živý koncert hudby z kultovního filmu Pulp Fiction. Přijďte si užít den plný jídla, pití a zábavy v centru Jihlavy. Více na dojihlavy.cz.
11: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
12: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
11: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
13: Tisknu levně CZ.
14: Náplně hned.
15: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8 500 korun na zdraví?
14: No jistě.
15: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
14: No jistě.
15: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
14: No jistě.
15: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Dukla, nástup 5. září od 11 hodin se okolí Horácké arény promění v rodinnou zónu a vojenskou základnu. Dynamické ukázky vojáků, vojenská technika, program pro celou rodinu. V 16 hodin armádní exibice s legendami a osobnostmi Dukly. Startujeme 70. sezónu 5. září v Jihlavě. Dukla, nástup.
16: Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu a nebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Uspořádání prostoru stejně jako občerstvení připravíme podle vašich představ. K dispozici je profesionální tým a kvalitní technické vybavení, projektor, ozvučení i videoslužby. Rezervujte si svůj termín včas na webu prescentrum.čtk.cz. Prescentrum ČTK, prostor pro události, na kterých záleží.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

víkend bude probíhat na Hitrádiu Vysočina Summer Party a taky jedna dopravní akce. Ano. Celý víkend bude probíhat samozřejmě akce, která bude zapříčinovat to, že policisté budou hledat na silnicích dopravní závady, taky samozřejmě budou hlídat řidiče, aby jezdili opatrně. Tak na to prosím vás dejte pozor a hlavně nepoužívejte žádný alkohol, žádné omamné látky, mějte děti připoutané v sedačkách a všechno bude naprosto v pořádku. Tady je Michael Gray.

0: Ve vysílání Rádia Vysočina opravdu kus historie Erasure, I Like to Hate You. A my se tady jdeme podívat taky, kam byste se mohli mrknout o víkendu tady u nás na Vysočině. Už po několik leté rozsáhlé rekonstrukci se návštěvníkům opět otevře hrad Kámen. Poprvé se tak stane v sobotu 29. srpna, tedy zítra v 10 hodin. V tento den bude vstup zdarma a vy se tak můžete těšit na nové expozice, obnovené historické interiéry a moderní návštěvnické centrum s kavárnou i doprovodní program pro malé i velké. No a pokud hledáte vhodný sport pro sebe nebo své děti, pak se můžete přijít inspirovat na Jihlavskou sportovní neděli, a to právě tuto neděli 30. srpna v areálu Český mlýn. Můžete od 9 do 13 vyzkoušet jednotlivé sporty, získat bližší informace o jednotlivých oddílech a klubech a těšit se můžete i na doprovodný program v podobě dětských her, malování na obličej, no a taky další překvapení. Co se hitů týče tady u nás na Hitrádiu Vysočina, za chvilku Ella Henderson.
1: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
2: Teď to nejde.
1: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
2: A kdy to mám jako všechno dělat? Teď jsem furt v práci.
1: Víš co? Já si to zařídím sama.
3: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
1: Potřebuji rekonstrukci bytu.
2: Komu zase voláš?
1: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
3: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Dobrý den.
6: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
5: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
6: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
5: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
6: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
7: Zapomněli jste na narozeniny babičky, manželky nebo kolegy?
8: Nemáte to správné občerstvení na oslavu vlastních narozenin?
9: Objednejte si lahůdky z Lahůdky Veselo v Jihlavě.
7: Dopřejte si luxusní chlebíčky, domácí pomazánky a paštiky a výborné saláty.
8: Přibalte nakládané sýry, okurky nebo si rovnou objednejte dárkový koš.
9: Lahůdky Veselo. Konečně poctivé lahůdky v Jihlavě. Tak jako kdysi.
7: Lahůdky Veselo, Husova 44, Jihlava.
10: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
11: Když život prudce zastaví...
12: Zase jsem ji našel v tramvaji.
13: A vy jste všichni rodina?
12: To nejsme.
11: Vždy je dobré mít se koho chytit.
12: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
11: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
14: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
15: Unihobby.
14: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
16: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
17: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za 20. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na mann.hummel.cz.
18: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
19: Coffee Limit.
15: tak dáte si kafe. Dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kavuj.cz. Coffee Limit.
19: Hit Radio Vysočina.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

12 minut před 16 hodinou ve vysílání Hitrádia Vysočina Enrique Iglesias. Do 16. ještě stihneme Taylor Swift anebo kapelu Roxette. No a po 16. hodině taky můžete žavit telefony, protože budeme hrát opět o Lupeny do Sinestaru. Tak mám připravenou pěknou ukázku z filmu. Doufám, že jste připraveni. Po 16. hodině jdeme na to.

0: Těsně před 16. hodinou Joel Corey na Hit Rádiu Vysočina. A teď taky mrkne na dopravu. Nejlepší dopravní servis na Vysočině je právě teď tady, na dálnici D1 na 106,5 kilometru u Větrného Jeníkova bourala dvě osobní auta. Kolona se zatím netvoří, což je dobře, tak jezděte nadále opatrně, bez nějakých komplikací a vaše dopravní info posílejte na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Já nový plot mám. Jo, já se mám. A nejsem na to sám.
3: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Myslíme ty čtyřnohé i ty dvounohé. Ploty Dobrý. Všechno dobrý. Plotydobrý.cz.
4: Březová.
5: Kdy je učitel za hvězdu?
6: Když vezme děti na Březovou.
4: Březová.
5: Jenže přes 180 škol se letos na výlet sem nedostalo. O Březovou je ohromný zájem.
6: Proto je teď ten správný moment udělat rezervaci, než vás ostatní školy předběhnou.
4: Březová.
5: resortbřezova.cz.
7: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
8: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
7: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
9: Náplně hned.
10: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
11: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
14: 16 hodin, krátké zprávy a Šárka Hlubcová. Většina vysokoškolských kolejí v Česku už hlásí plno. I letos platí, že zájem o místa je vyšší než nabídka. Mnohé univerzity tak mají v plánu kapacity v příštích letech rozšířit. Zároveň reagují na trend jednolůžkových pokojů na kolejích. Studenti totiž chtějí čím dál víc soukromí. O mimořádné bezplatné prohlídky památek je velký zájem. Na tuto neděli už je obsazeno 85% kapacity. Kde jsou ještě nějaká volná místa? Nám řekne mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá.
15: Volná kapacita zůstává na památkách, které mají prohlídky bez průvodce, například státní hrady Házenburg, Trosky, Točník a Žebrák, Krakovec a nebo Lipnice. Na komentovaných prohlídkách jsou volná místa například na státních zámcích Valeč, Vizovice, Vimperk, Březnice, Jánský vrch nebo Dačice.
14: Volná místa si máme či předem ověřit a ideálně si koupit lístky online. Nápad Donalda Trumpa přejmenovat Ontarijské jezero na americké nechal zbytek světa chladným. Většina zemí zůstane u původního názvu. Kartografové se totiž řídí doporučením OSN a tam si americký prezident změnu názvu asi neprosadí. Ani českého zeměpisu se změna nedotkne. Tři čeští tenisté dnes zabojují o účast na US Open. Ve hře budou Dalibor Svrčina, Lucie Havlíčková a Vendula Waldmanová. Začít by měli za hodinu. Včera se jim kvalifikace kvůli špatnému počasí v New Yorku odsunula. Hlavní část Grand Slamu odstartuje v neděli a zatím je mezi účastníky 15 Čechů.
0: Zítra bude krásně, kolem 26 stupňů Celsia. Tady u nás na Vysočině sice dopoledne bude ta zamračená obloha, která se nám bude promítat z té noci, každopádně odpoledne se nám to začne protrhávat a už to zase bude vypadat letně.
12: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio Vysočina.
0: Letní Hit Radio Vysočina rozezní ty největší hity za posledních 30 let a to po celý víkend až do nedělní 18. hodiny. Tak se pojďte zaposlouchat, zaspomínat a užívat si třeba Poetiku anebo Ocean.

0: Biják na Hitrádiu Vysočina právě teď tady. No a já jsem koukal na tu telefonní linku a nikdo nezavolal právě teď. Měl jsem akorát jeden zmeškaný rovol, to byl takový jako hodně rychlý. Tak pokud byste chtěli si zasoutěžit o volné lupeny do Sinestaru, můžeme právě teď to klidně uskutečnit rovnou v éteru 725 44 38 37. To můžeme klidně udělat právě teď, hned, když zvednete telefon, tak můžeme zasoutěžit o lístky do kina. No a pokud mi nikdo do třeba 4 vteřin nezavolá, tak jdeme rovnou na další muziku. Rychle to takhle můžeme klidně uskutečnit, já si myslím, že to klidně půjde. No a někdo mi už dokonce volá, tak já to jdu rychle zvednout a jdu se zeptat, kdo tam? Tady Hitrádio Vysočina.
1: Ahoj, tady Aneta.
0: Aneta, ahoj, já tě zdravím. Přeju ti hezké páteční odpoledne. Chceš lístky do Sinestaru?
1: No jasně.
0: Chceš? A já mám pro tebe připravenou velmi, velmi jednoduchou ukázku z filmu. Je to teda opravdu jako starý film, možná 70. leta. Každopádně je to známá hláška. Tak to zkusíme?
1: No, můžeme to určitě zkusit.
0: Tak uvidíme. Já pouštím ukázku právě teď.
2: Proč tady chodíš jen tak?
3: Teplo, ne?
2: Jak to, že ti ten smrad tyká?
3: Od jak živa jsme si tykali?
2: Nezajímavý.
0: Tak teď jsem zvědavý. Uhádneš film, ze kterého je právě tato hláška?
1: Já se přiznám, že jsem to moc dobře neslyšela.
0: Je to herec takový jako černovlasej, je to film, ve kterém je úplně asi největší postava otík, který má sluchátka na hlavě. Napovím.
1: Jo, já jsem si to myslela, že to bude ono, to bude Vesničko má středisková.
0: No, Vesničko má středisková, myslíš si, že to je opravdu Vesničko má středisková?
1: Jo, jo.
0: Tak řekl bych, že máš pravdu. Je to tam? Super, já ti gratuluju. Takže lupeny do Sinestaru jsou tvoje. Ty mi určitě vydržíš na drátě, já si od tebe vezmu všechny kontakty a iniciály, kam budeme lístky posílat. Moc ti gratuluju a jsem rád, že jsi to takhle hned na poprvé uhodla. Gratulka a vydrž mi na telefonu. Tak jo, díky. Piják, Hitrádia Vysočina.

0: Play Hity, The Summer is Magic na Hit Radio Vysočina. To nám krásně zapadá do toho víkendu, kdy si užíváme vlastně poslední prázdninový víkend a hlavně ty letní hity. Tohle je písnička z roku 1994, hit, který úplně přesně zapadá do tohoto víkendu. A pokud jste si říkali, že vám to trošičku připomíná kapelu Korona, tak to není vůbec náhoda, protože zpěvačka Giovanni Bersola totiž naspívala i největší hit Korony Rhythm of the Night. No a právě v tom roce roku 1994 probíhaly tyhle ty hity zároveň v rádích. Hodně se to prolínalo, hrálo se zároveň tohle a všichni si mysleli, že to je další hitovka od Korony. Bylo to v té době strašně propagovaný jako kapela Korona, anebo respektive všichni si mysleli, že to je jenom nějaká změna jména, aby se mohli protlačit, a vůbec to tak není. Je to úplně jiná kapelka, jenom stejná zpěvačka. No a my pokračujeme v dalších hitech, už za chviličku třeba Alex Warren. Ordinary. A za chvilku taky Walk the Moon. Shut up and dance. Tak já už nebudu mluvit a jdeme tančit.
1: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
6: To jakoby dojímá.
5: A hvězdná porota.
7: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
5: Superstar. Od 2. září na Nově.
8: Už se to blíží.
9: Už se to blíží.
8: Boží Food Fest v sobotu 29. srpna na Masarykově náměstí v Jihlavě. Čeká vás grilovací show finalisty Masterchef Česko, škola čepování piva, hospodský kvíz, spousta dobrot, koncerty i boží atmosféra.
9: Boží atmosféra.
8: Akci zakončí živý koncert hudby z kultovního filmu Pulp Fiction. Přijďte si užít den plný jídla, pití a zábavy v centru Jihlavy. Více na dojihlavy.cz.
10: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
11: Na tři to! V Unihobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kg za necelé 5 kg.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům.
13: Dopřejte se výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
14: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
13: Začneme očistnou koupelí nohou.
14: Následuje relaxační masáž.
13: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
14: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
13: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
8: Dukla, nástup 5. září od 11 hodin se okolí horácké arény promění v rodinnou zónu a vojenskou základnu. Dynamické ukázky vojáků, vojenská technika, program pro celou rodinu. V 16 hodin armádní exibice s legendami a osobnostmi Dukly. Startujeme 70. sezónu 5. září v Jihlavě. Dukla, nástup.
15: Těšíš se na víkend?
16: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
15: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
16: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet. A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžihlit u mamky.
15: No jasně, ale i kdyby. Může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
16: www.hustakovicesty.cz.
9: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
12: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
17: Tak jsem se ptali vás, co nejbizarnějšího jste kdy omylem nasáli do vysavača.
18: Pavlína, ahoj, tak nám se podařilo vysát andulku z klece. Naštěstí vylezl z hadice trochu rozcuchaný, ale živý. Od té doby, když jsme zapli vysavač, seděl na nejvyšším vidílku.
17: Asi chápu proč. A ten moment, když si všimneš, že ti v kleci chybí pták a nejenom slyšíš pípání z vysavače, ne? Hele, prosím tě, Marco, vyměň ten pytel, už to je plný. Hele, my nemáme ptáka. Taky píše z Aše, Karel, ahoj, ještě jsem byl malý, mamka luxovala, nechala vysavač zapnutý a nasálo nám to andulku, která byla ochočená a běhala všude po bytě. Přežila, ale celý den potom seděla uražená na bydle a nevšímala si nás. Stíme, jako, já se tomu nedivím, představ si, že jsi prostě andulka. Projedeš normálně.
12: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Věřím, že pokud právě teď probíhá někde na Vysočině nějaká páteční svatba, tak právě tahle ta písnička tam určitě hraje nebo hrát bude minimálně. No a dneska večer a v noci bude trošku rušno v České republice, protože přes naše území bude postupovat zvlněná studená fronta k východu. Na ní od západu očekáváme opravdu velké přehánky a bouřky, které mohou být místy i silné, tak je to opravdu potřeba si pohlídat, protože dneska to vypadá velmi divoce. Koukám totiž na radar a skutečně už na západ republiky se nám od Německa míří nějaký jako větší mrak. No, vypadá to, že grilovačka dneska asi moc nebude, budeme si ji muset odložit možná na neděli, to už bude klid. Za chvilku z dalších hitů na Hitrádiu Vysočina třeba Offenbach a teď taky pro všechny zamilovaný The Time of My Life.

0: 16 hodin 39 minut, Offenbach a Overdrive na Hit Radio Vysočina. Přeju pěkné páteční odpoledne. Za chvilku DJ Bobo anebo kapela Vohnout, svaz českých bohémů. A pokud právě dneska slavíte narozeniny, tak vězte, že nejste rozhodně sami. A mezi třeba slavnými osobnostmi, které dneska slaví, tak třeba Dagmar Klucká, kartářka, jedna z nejznámějších kartářek a spisovatelek. Taky dneska slaví Shania Twain, rozhodně známá, velmi známá popová zpěvačka. Taky cyklista Jan Svorada a slaví také dneska třeba i hokejista Martin Erat. Tak přejem všechno nejlepší, posíláme další hity.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Tušky, sešity, penály, anebo nové přezůvky či stylová aktovka? Staňte se hvězdami třídy s kompletní výbavou do školy s Priorem.
5: V Prioru se nákupy stanou zábavou pro vás i vaši peněženku. Ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříte 20%.
4: Prior, vaše spokojenost je naší prioritou.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka Ashoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
7: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
9: Basa tvrdí muziku, kola dělají auto a okna zase dům. My se specializujeme na okna, dveře a příslušenství do bytů, domů, kanceláří. Okna M a L, Třebíč, Velké Meziříčí. Okna M a L, děláme z budov ten pravý domov. Okna ML.cz.
10: Vypadáš spokojeně, že by nová práce?
11: Ano, v nemocnici v Třebíči.
10: A co tě přesvědčilo?
11: Je to moderní nemocnice, zdravotníci jsou srdcaři, vedení v pohodě, mám byt v novostavbě, je tam parkovací dům a mají výbornou kávu.
10: A nějaký další benefit?
11: Lékaři mohou dostat až 1 000 000 náborový příspěvek a sestry až 300 tisíc.
10: Tak to zní jako skvělý začátek.
11: Je to tak? Koukni na stránky nem.tr.cz.
10: Nemocnice Třebíč, tady to dává smysl.
12: Zdar AS. Spolehlivě na cestách. Chceš slušně placenou stabilní práci? Zdar přijímá řidiče. Zařídíme řidičák i vše ostatní. Více na zdar.cz.
13: Dukla, nástup 5. září od 11 hodin se okolí Horácké arény promění v rodinnou zónu a vojenskou základnu. Dynamické ukázky vojáků, vojenská technika, program pro celou rodinu. V 16 hodin armádní exibice s legendami a osobnostmi Dukly. Startujeme 70. sezónu 5. září v Jihlavě. Dukla, nástup.
14: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
15: Teď to nejde.
14: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha. Začala nám opadávat už i omítka.
15: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
14: Víš co? Já si to zařídím sama.
16: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
14: Potřebuji rekonstrukci bytu.
15: Komu zase voláš?
14: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
16: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
17: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
18: Hit Radio Vysočina.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

se, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nás

Je tu pátek, start víkendu a tohle byla další vzpomínka na eurodanceová léta roku 1995, kdy René Baumann, tedy alias DJ Bobo, slavil svoje nejlepší léta. Opravdu si myslím, že v té době, kdo neznal DJ Boba, jakoby nežil. Prostě to byly devadesátky. Za chvilku si dáme další taneční pesku, kterou hrajeme skoro netradičně. Ozone, Dragostea Dintej a vrátíme se do roku 2005, jestli se nepletu. No a ještě stihneme určitě do 17. třeba Dašu a její Austin. Tu si hrajeme právě teď, tak vám přeju hezké páteční odpoledne. Startujeme víkend s váma do 18. hodiny. Lukáš na Hit Radio Vysočina.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, 2 minuty před 17. hodinou, koukám na silnice, tak kromě uzavírek, které jsou bohužel přes léto naprosto všude, tak jinak je doprava bez komplikací, nikde žádná dopravní nehoda, ale kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Láska prochází žaludkem.
5: A když je k tomu veselo,
4: tak to musí být
5: jediné místo v Jihlavě.
4: Pekárna Veselo.
5: Dejte si makovec, koblihy, staročeské buchty nebo koláče.
4: Ochutnejte kváskové chleby, podmáslové housky, tousťáky a křupavé bagety. Pekárna Veselo. Místo, kde už 9 let pro vás pečeme to nejlepší pečivo.
5: Husova 46, Jihlava.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
6: 17 hodin, krátké zprávy a Šárka Hlubcová. Je před námi poslední prázdninový víkend. Na silnice vyrazí víc řidičů než obvykle a policie proto posílí dohled. Co budou hlídky kontrolovat, nám řekne policejní preventistka Monika Šindlová.
7: Zejména dodržování stanovené rychlosti, způsob jízdy, používání bezpečnostních pásů, telefonování za jízdy a také technický stav vozidel.
6: Policisté apelují na nás řidiče, abychom nikam nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a za volant usedali odpočatí. Před silnými bouřkami v Česku dnes varuje i Evropská bouřková organizace Estofex. Vydala nejvyšší stupeň varování před extrémně silnými bouřkami pro jih Čech. Hrozí tam velké kroupy, vítr o rychlosti až 90 km v hodině a přívalový déšť. Pro další oblasti Česka je výstraha mírnější. Podpora v nezaměstnanosti dost možná výrazně klesne. Ministerstvo práce plánuje, že se od ledna vrátí k předchozímu nastavení. V prvních měsících by tak podpora byla jenom 65% výdělku místo nynějších 80% a maximální podpora by byla 60% místo 80%. Proti se staví odbory, zaměstnavatelé i odborníci. Kanoista Martin Fuchsa obhájil světový titul na 1000 metrů. O první místo se v Poznani po silném finiši podělil s Maďarem Feješem. Kilometrovou trať vyhrál Fuchsa na mistrovství světa po třetí za sebou. Celkově je to jeho 5. titul.
0: Jak se slyšel ve zprávách, míří se k nám nějaká buřina, nějaký deštivo. Každopádně zítra bude sice dopoledne zataženo a bude tam hodně mraku na obloze, ale pak se to začne protrhávat a odpoledne čekáme teploty na Vysočině kolem 26 stupňů Celsia.
1: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
0: A my jsme letně naladěný opravdu, protože, co si budem povídat, poslední letní víkend je tady, poslední taky prázdninový víkend pro všechny děti, za chvilku to zase začíná, no a my jdeme se letně naladit i z hity. Tady je Calvin Harris a Summer a za chvilku taky Whitney Houston, tak hezký poslech. We fell in love as the leaves turn.

I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston, na Hit Rádiu Vysočina 10 minut po 17. Přeju hezké páteční odpoledne. No a pokud máte rádi staré hračky a baví vás modely autíček, tak rozhodně navštivte Muzeum autíček na zámku v Přísedce. Letos se navíc slaví 50 let igráčka. Přímo v přízemí najdete speciální výstavu těchto legendárních panáčků a k tomu krásný zámecký areál, příjemná kavárna, koloběžky pro děti, venkovní hra kloboučku hop a nebo kuželky. No a pokud byste chtěli vyrazit třeba teď o víkendu, tak mají otevřenou mezi 9. a 19. hodinou. Tak rozhodně vyražte, pokud vás tohleto zaujalo a já už vám posílám další hity v rámci Summer Weekendu na Hit Rádiu Vysočina. Drums, please.

Rehab a In My Head, to je muzika, která právě teď dohrála na Hit Rádiu Vysočina. A my si za chviličku, už za pár vteřinek, dáme taky písničku, která se hodně hodí na naše sesterské Hit Rádiu 90, protože si dáme DJ, který se říká Seš. La Primavera.

0: Za chvilku hodím do placu z našeho playlistu Bruno Marse a EPT. Tak si na to počkejte. Za chviličku tohle to hrajeme. My jsme Hit Radio Vysočina. Díky, že ladíte.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Těšíš se na víkend?
3: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
2: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
4: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
5: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
4: No jasně, ale i kdyby. Může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
2: Hustá.

0: Žik. Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Klikni!
4: Mironet! Nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G. Nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
3: tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.

0: tašky kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
3: Teď to nejde.
2: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha. Začala nám opadávat už i omítka.
3: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
2: Víš co? Já si to zařídím sama.
4: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
2: Potřebuji rekonstrukci bytu.
3: Komu zase voláš?
2: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
4: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
5: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
6: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
7: Natři to v Unihobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kilo za necelé 5 kilo.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Primavera, DJ Sesh, za chvilku si dáme Leony a nebo taky Ega a Roberta Buriana v rámci vysílání Rádia Vysočina. Já vím, že venku svítí sluníčko, vypadá to pořád jako krásně letně, všechno je fajn, ale už jsou i tací, kteří prostě chodí na hokej, stejně jako já, protože přípravné zápasy jsou opravdu v plném proudu a třeba v úterý 1. září hraje Dukla Jihlava s Baresmotorem České Budějovice. A 3. září se Jihlaváci taky zahrajou s Olomoucí, což bude taky velký boj. No a pokud byste se radši podívali, jak hraje Třebíč, tak sice pravděpodobně asi jenom v televizi Pardubice Bčko versus Třebíč 1. září, ale doma na domácím ledě Třebíč versus Kolín ve čtvrtek 3. září. Takže ať už vyrazíte kamkoliv na ten hokej, tak vám přeju suprovou zábavu. S největší pravděpodobností se na tom hokeji potkáme, protože hokej to je moje srdcovka. Stejně jako Ego a Robert Burian. Žijeme len raz, je Rádio Vysočina.

0: Coldplay vyvala Vida. No, Vida. Za chvilku James Hype, nebo taky Shakira na Hitrádiu Vysočina. A teď se pojďme podívat z Vysočiny, možná i z České republiky, úplně směrem až do Utahu, protože tam jistý pán natočil zvláštní změnu cen na objednávkovém terminálu ve fast foodu na letišti. Protože on si tam objednal totiž pití a tam si můžete zvolit, jestli chcete dát nějaký dýško anebo ne. No a když to dýško nedáte, tak se vám automaticky ta cena nápoje zvýší. A když to dýško dáte, tak cena zůstane stejná. Pán se ohradil a řetězec i provozovatel této restaurace tvoří, říká teda, že šlo o technickou chybu, že to vůbec tak jako nemá být pro ty lidi, kteří nedávají dýška, že to bude automaticky dražší. A já říkám, ty, na každýho jednou dojde.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Šutr sem, šutr tam, všude kam se podívám. No a tak nějak to u nás vypadá. Jsme rodinné kamenictví Dvořák z Telče. A v Jihlavě na Pelhřimovské ulici pod Čerpačkou otevíráme naši novou pobočku Kamenictví Dvořák. Takže pokud potřebujete pomníky, jejich důstojné rekonstrukce nebo i zakázkovou výrobu hrobů, tak u nás v Kamenictví Dvořák jste správně. Kamenictví Dvořák.cz. Šutr sem, šutr tam, všude kam se podívám.
7: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
8: Teď to nejde.
7: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha. Začala nám opadávat už i omítka.
8: A kdy to mám jako všechno dělat? Teď jsem furt v práci.
7: Víš co? Já si to zařídím sama.
9: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
7: Potřebuji rekonstrukci bytu.
8: Komu zase voláš?
7: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
9: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
10: V Sanbornu hledají CNC seřizovače s obsluhou za 65 tisíc.
11: Nechci.
10: 100 tisíc náborák, 28 dní volna i příspěvek na dopravu.
11: Nechci.
10: Tak proč už si 10 minut prohlížíš jejich kariérky? Sanborňák.cz?
11: No, tak mi dej číslo na tu Janu.
12: Ozvi se Janě ze Sanbornu na 777 580 809.
11: Sanborn, pro ty, kteří chtějí víc.
13: Těšíš se na víkend?
14: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
13: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
15: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
14: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
15: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
16: Hustákovycesty.cz.
17: Hit Radio Vysočina.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

Shakira a Izu. Do 18. hodiny ještě stihnem Written a Oliver Heldens, taky Miles Smith bude, nebo taky Robbie Williams. Ten už začne hrát za chviličku, tak se mějte krásně, přeju vám hezký zbytek pátečního odpoledne a budu se těšit zase někdy příště ve vysílání Rádia Vysočina. S vámi se loučí Lukáš, mějte se fajn.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na Vysočině těsně před 18. hodinou při pátečním odpoledni. Na silnicích je klid a doprava bez větších komplikací, ale kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info posílejte na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Nový outfit, nová nálada. Dopřejte si terapii módou v City Parku Jihlava. Nechte se inspirovat, zkuste něco odvážného a udělejte si radost. Nakupování není jen o oblečení, ale o tom, jak se cítíte. Módní inspirace a oblíbené značky na jednom místě. City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
4: Březová. Kdy je učitel za hvězdu?
5: Když vezme děti na Březovou.
4: Březová. Jenže přes 180 škol se letos na výlet sem nedostalo. O Březovou je ohromný zájem.
5: Proto je teď ten správný moment udělat rezervaci, než vás ostatní školy předběhnou.
4: Březová.
6: resortbřezova.cz.
7: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. České dráhy se připravily na konec prázdnin, během víkendu navýší kapacity vybraných spojů, kterých by se to mělo týkat, řekne mluvčí dopravce Petr Šťáhlavský.
10: Jsou to vlaky hlavně z Moravy do Prahy, ale také například ve směru z jižních Čech, ze západních Čech nebo od Hradce Králové do Prahy. Přesto doporučujeme cestujícím zajistit si na cestu rezervaci.
9: Dráhy také doporučují využití vlaků mimo přepravní špičku. Policie se zabývá pádem větrné elektrárny u Podštátu na Přerovsku. Pracuje s několika vyšetřovacími verzemi a prověřuje, zda mohlo jít o protiprávní jednání. 30 metrů vysoký větrník spadl minulý týden ve čtvrtek. Nikdo nebyl zraněn. V 89 letech dnes ráno po vleklých zdravotních problémech zemřel nejstarší evropský panovník, norský král Harald V. Hlavou norské monarchie byl od roku 1991. Na trůnu ho střídá jeho 53-letý syn, který bude vládnout pod jménem Håkon VIII. Nezvykle už v šestém kole čeká první fotbalovou ligu největší šlágr podzimu. Sparta v neděli na Letné v pražském derby přivítá obhájce titulu Slávii. Policie vnímá zápas jako rizikový. Do bezpečnostních opatření se zapojí stovky policistů.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
9: Zítra bude na východě území ráno a dopoledne až zataženo s doznívajícím deštěm, jinak čekáme polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky, večer bude na západě Čech přibývat mraků. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na Jihomoravě až 28, na horách většinou kolem 16.
1: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
11: Je to tak, krásný večer, dámy a pánové, 2 minuty po 18. S vámi Kateřina Pechová a co víc, poslední summer party letošního roku. Ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. A jo, bude to jízda. Za chvilku douší Jennifer Lopez, ale odstartuje nám tu hodinku Gustavo Lima a jeho balada. Tak jdem na to.

Vaše typická sousedka Jenny from the Block, to je Jennifer Lopez v éteru Hit Radia. Summer party v plném proudu. No a venku takový trošku opak. Prosím vás, ano, Česko už hlásí první bouřky. Postupuje to od západu, jo? To znamená, že vy, co jste na východě, ještě máte čas. Pravděpodobně. Blbý je, že opravdu je to ten typ bouřek, kdy vlastně ani meteorologové, což jsou odborníci, moc nevědí, co přesně bude nebo nebude, jak to bude vypadat, jak toho bude, jestli toho bude moc nebo málo. Tak jenom možná fakt schovejte věci, co máte venku, jo, hezký květináče, psa, případně drahou polovičku, jo, ať to zbytečně nenamokne, jo, pač to, jak smrdí mokrý pes, to je strašné, to se asi shodneme. No a my si nenecháme vzít ten náš poslední prázdninový víkend. My si ho totiž zpříjemníme těmi nejlepšími letními songy za posledních 30 let. Teď už David Guetta a tedy Swims.

0: Samuel Jack Feels Like Summer v éteru Hit Rádia. Song, který mu hodně pomohl Instagram, mimochodem, jestli jste tohle ještě nepoužili k letnímu storíčku, tak jako byste nebyli. Ne, to je fakt průšvih. To jako, už je to teda tak 4 roky, co to takhle trenduje. Ale je to tak a tady vidíte, jak prostě umělcům pomáhají sociální sítě. Jsou takový umělci, kteří nejenže je nepotřebovali, ale oni tehdy sociální sítě ani nebyli, že jo? Roy Orbison už za chvilku se svojí Pretty Woman do uší. To je nádhera, to je nádhera. A taky vám řeknu o naprostý práci snu. Ale až za chvíli.
1: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
2: Teď to nejde.
1: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
2: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
1: Víš co? Já si to zařídím sama.
3: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
1: Potřebuji rekonstrukci bytu.
2: Komu zase voláš?
1: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
3: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
5: Šutr sem, šutr tam, všude, kam se podívám. No a tak nějak to u nás vypadá. Jsme rodinné kamenictví Dvořák z Telče. A v Jihlavě na Pelhřimovské ulici pod Čerpačkou otevíráme naši novou pobočku Kamenictví Dvořák. Takže pokud potřebujete kuchyňskou desku, schody, parapety, dlažby a další fajn věci z kamene, tak u nás v Kamenictví Dvořák jste správně. Kamenictví Dvořák.cz. Šutr sem, šutr tam, všude, kam se podívám.
6: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

0: Express. Spolehlivě na cestách. Chceš slušně placenou stabilní práci? Zdar přijímá řidiče. Zařídíme řidičák i vše ostatní. Více na zdar.cz.
1: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
0: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit. Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
2: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Summer Party na Hit Rádiu. Hit Rádio Vysočina.

Maxwell a Ingrosso Sunshine, posloucháte Hit Radio. No a když už tady máme tu poslední letošní summer party, tak teď jedna vyloženě vyletněná práce, jo. A práce snů, prosím vás. Teď fakt je beze srandy. Snoop Dogg někoho hledá. Snoop Dogg právě najímá a chce najmout někoho, kdo bude jíst zmrzlinu. Za 10 000 dolarů měsíčně. To není vtip. On opravdu hledá někoho, kdo bude cestovat po světě, ochutnávat nový příchuť a doporučovat mu je. Za 10 000 dolarů měsíčně. Přihlásit se může kdokoliv. To znamená, že pokud jste milovníky zmrzliny, právě přišel ten moment, na který celý život čekáte. Jakože pracovat pro Snoop Dogga? Já přemýšlím, jestli je něco víc cool. Není. Podle mě není. Za prvý je ten člověk neskutečně vyčilovaný, to je takový pohodář, jo. Dostanete se na spoustu zajímavých míst, vyděláte si super prachy a budete jíst zmrzku. Podle mě neexistuje lepší pracovní pozice, takže pokud nad tím třeba jenom trošku přemýšlíte, jděte do toho, jako fakt. A já do uší posílám další letní hit. Chris Rea, A Looking for the Summer. Jdeme na to.

0: Lush Life, to je Zara Larsson, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný páteční večer. Díky, že jsme s vámi u vašeho pátku. Já jenom doufám, že to bude pohodový večer, že vás nic zbytečně nevystresuje, protože to už nemá ani smysl, jo, se takhle při pátku stresovat. Pač, když se teď začnete stresovat, tak se s tím vidíte to? Tak se s tím vzbudíte, jo. Celou sobotu to budete řešit a pak v neděli, to už je pondělí, jo. Tak prosím vás, žádný stresy, jenom ty nejlepší hity. Za chvilku tenhle song z divokých koček. Lean Rhymes, k tomu Shinies nebo Jubel, tak buďte s námi.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit. Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
7: Basa tvrdí muziku, kola dělají auto a okna zase dům. My se specializujeme na okna, dveře a příslušenství do bytů, domů, kanceláří. Okna M&L, Třebíč, Velké Meziříčí. Okna M&L, děláme z budov ten pravý domov. Okna ML.cz.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Těšíš se na víkend?
11: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
10: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
12: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
13: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
12: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
14: Hustákovycesty.cz.
15: Hit Radio.

Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hitrádiem.

0: od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Myslíme ty čtyřnohé i ty dvounohé. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Plotydobrý.cz.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
1: tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.
4: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
5: Teď to nejde.
4: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha. Začala nám opadávat už i omítka.
5: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
4: Víš co? Já si to zařídím sama.
6: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
4: Potřebuji rekonstrukci bytu.
5: Komu zase voláš?
4: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
6: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
7: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
8: Je to tak, další nálož těch nejlepších letních hitů za posledních 30 let před námi. A jako, to jsou skvělý songy, za chvilku třeba Bob Marley. Čeká nás taky Taylor Swift, ale teď už Safredo, Play the Life. Jdeme na to!

Cruel Summer, posloucháte Hit Radio. Poslední víkend prázdnin je tu. To je neskutečný. Mně celoživotně přijde ten poslední víkend strašně zvláštní. Prostě 2 měsíce prázdnin za váma, kor když jste dítě, jo, tak najednou 2 měsíce volna a teď najednou už je to tu zás. A vlastně i když jste dospělí, jo, protože to léto má obecně vždycky trošku jiný rytmus, trošku jiný nádech. No už je to zas tady. Zase režim, jo, teď lidi kolem vás už strašejí podzimem, což je strašný, jsou i tací, co strašejí Vánocema, což je ještě horší, to bych zakázala úplně. Já si myslím, že pár letních jako záležitostí ještě stihnem, jo, pokud máte teďkon strach z toho, že jste vůbec nic nestihli, stihnete. Možná ne tenhle víkend a budete to muset dohnat v rámci září, ale to půjde. Hlavně se nenechte vystresovat, ne fakt, no protože poslední víkend, že jo, to máte takový to. Teď bych si chtěl oddychnout, ale zároveň už jako máte pocit, že byste měli ty děti zabalit, protože přece jenom pozítří jdou do školy, že jo, pomalu, nebo popo, zítří. No, tak držím pěstí, ať si stihnete o víkendu alespoň trochu odpočinout a určitě k tomu pomůže ten nejlepší letní playlist. Právě teď Bob Marley, Sun is Shining.

0: Amiraj, vzpomeneš si právě teď v éteru Hit Radio. Přeju krásný páteční večer, doufám, že se máte hezky a doufám, že i ty naše letní songy pomáhají na tu lepší náladu, protože proto je tu máme, že jo, naprosto logicky. Ty nejlepší letní songy za posledních 30 let, to potrvá až do nedělních 18 hodin a za chvilku třeba tenhle song a ten je fakt skvělej, přísahám. Sheryl Crow, jediný, co chce, je mít trochu legrace. No, to je podle mě ideální motivace na víkend. Za chvilku k tomu taky Madonna nebo víkend.
1: Těšíš se na víkend?
2: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
1: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
3: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
2: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
3: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
4: Hustákovycesty.cz.
5: Už se to blíží.
6: Už se to blíží.
5: Boží Food Fest v sobotu 29. srpna na Masarykově náměstí v Jihlavě. Čeká vás grilovací show finalisty Masterchef Česko, škola čepování piva, hospodský kvíz, spousta dobrot, koncerty i boží atmosféra.
6: Boží atmosféra.
5: Akci zakončí živý koncert hudby z kultovního filmu Pulp Fiction. Přijďte si užít den plný jídla, pití a zábavy v centru Jihlavy. Více na dojihlavy.cz.
7: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
8: Když život prudce zastaví.
9: Zase jsem ji našel v tramvaji.
10: A vy jste všichni rodina?
9: To nejsme.
8: Vždy je dobré mít se koho chytit.
9: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
8: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
11: Platit víc za každý litr, když můžete naopak ušetřit? S Leap motorem B10 Hybrid ujedete po městě téměř 90 km na elektřinu, ale v hybridním režimu až 900. Využijte výkupní bonus a získejte moderní SUV jen za 650 000 korun.
12: Otestujte ho u Autodobrovolný, Jihlava, Velké Meziříčí a Znojmo, nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
13: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
14: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
15: Hit Radio.
16: Hit Radio.

pro vás tip na výlet, prosím vás. Na Pelhřimovsku je malá obec Kámen. A tam teď 3 roky byl hrozný klid. Jo, jako fakt. A to jenom proto, že se tam opravoval hrad Kámen. No a teď se po 3 letech otevře, je to tak. Celou dobu byl mimo provoz, ale teď se poprvé otevře zítra. Vstup bude zdarma, asi bude narváno. Každopádně nejenom hrad je tím lákadlem, ale mají tam teď vylepšenou sbírku historických motocyklů. Takže pokud patříte mezi fanoušky hradů a ještě k tomu motocyklu, tak to je double zásah, jo. Každopádně myslím, že jako v rámci výletu skvělý tip, jo. Obec Kámen a hrad Kámen. To se poměrně dobře pamatuje. Další hity k tomu. Shows a Love Tonight právě teď.

0: Mine v éteru Hitrádia, krásný večer. A hlavně krásný pátek vám, co už máte volno po celém pracovním týdnu. Odpočívejte. Vy, co volno nemáte, držte se. Lepší radu asi nemám. Za to mám perfektní letní playlist. Poslední summer party tohoto roku je v plném proudu. No a za chvilku vyrazíme na Ibicu. Ano, ano, pojďme společně na pláž Venga Boys, už za chvilku do uší, tak buďte s námi.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
10: firma na zážitky
8: CZ.
11: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
12: Těšíš se na víkend?
13: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
12: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
14: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
15: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
14: No jasně, ale i kdyby. Může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
10: Hustákovycesty.cz.
16: Zdar AS. Spolehlivě na cestách. Chceš slušně placenou stabilní práci? Zdar přijímá řidiče. Zařídíme řidičák i vše ostatní. Více na zdar.cz. Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Kdy je učitel za hvězdu?
1: Když vezme děti na Březovou.
2: Březová!
0: Jenže přes 180 škol se letos na výlet sem nedostalo. O Březovou je ohromný zájem.
1: Proto je teď ten správný moment udělat rezervaci, než vás ostatní školy předběhnou.
2: Březová!
0: resortbřezova.cz
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
5: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
6: Je to tak, Summer Party poslední letošního roku je stále v plném proudu. A to znamená ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. A teď už song, který myslím milujete fakt úplně všichni. Tohle to je Pedro.

Bruno Mars a Count on Me v éteru Hit Radio. Přeju vám krásný večer. My si dáváme summer party a k létu určitě patří i pobyt venku v přírodě. To je jasný. Ale pozor, ne vždycky je to pohodička. Jo, o tom už teď ví jeden chlapec, je to teda čínský mladík. On se vydal kempovat, což byste si řekli, super, miluju kempování, jo. Akorát, že on v tom lese byl po několik hodin vystaven zvukům cikád. Kdo už jste cikády slyšel, víte, že umí být poměrně hlučné, jo. Asi byste ale nevěřili, že on musel potom vyhledat lékaře, protože se mu výrazně, jakože fakt výrazně, zhoršil sluch. Jenom z toho, že několik hodin byl nucený poslouchat prostě cikádí vyřvávání, jo. Poškození naštěstí nebylo trvalý, takže se mu sluch normálně vrátil. Ale teď si to vemte. Prostě si řeknete, jo, příroda, budu v klidu, vyzenovaný, budu jen poslouchat zvuky přírody. A ono, hele, ne, oni ty zvuky přírody paradoxně dokážou být pěkně nebezpečný. Tak jestli zvažujete ještě nějaký to kempování, tak nehleděte na ty bouřky, které se na nás chystají, tak pozor na tady ty hmyzy, jo? Pač u nás je teda větší šance, že vám vleze do ucha škvor, nebo se to alespoň celý dětství říkalo, ale stejně. Bacha na tu přírodu, jo? To si radši do uší, pusťte další letní hity Shaf a Mambo Italiano právě teď.

0: Tohle jsou Elton John a Dua Lipa. Přeju vám krásný večer z Hitradia. A taky krásný pátek. Doufám, že už máte nohy nahoře, pohodička, možná nějaký drinčík, něco dobrého k tomu. Hlavně žádný stres. No, pokud přece jenom jste třeba teď v práci, držte se, to zvládnete. A aspoň víte, že bez vás to prostě nejde. A my si k tomu navíc dáváme ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. Za chvilku třeba tohle. Ano, společně s Debbie se dotkneme slunce, k tomu PH Electro nebo Maxar, tak buďte s námi.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

Tanečná pecka Another Night, Mexar a Real McCoy v éteru Hitradia. Přeju krásný večer, zpátky do roku 2026. No a prosím vás, asi jste si všimli, že zemřel norský král a Norsko už má tak nového krále, jeho syna. A vlastně nejvíc takový zajímavý na tom celým je to, kdo je jeho žena. Jo, on totiž na v podstatě i přes námitky veřejnosti a tak dále, tak si vybral poměrně kontroverzní ženu s tím, že teda ona už, když se potkali, tak byla matka samoživitelka a hlavně za sebou měla dost divokou minulost, jakože hodně divokou, hodně večírky, hodně zakázaný látky a tak jo. No a mně z toho plyne jedno naprosto zásadní poučení, že za prvý opravdu pohádky se dějí, protože z téhle dámy z Mette-Marit je dneska vlastně norská královna. Takže ano, dámy, stále máme šanci. Jo, nehledě na to, jestli jste měli třeba nějaký divočejší roky, nehledě na to, kolik je vám let, ještě stále se můžete stát královnou. A já si myslím, že to je ale výborná motivace. Takže hurá na lov princů a k tomu velmi slavná dvojčata. Tohle jsou Veronikas a Untouched.

Temperance a Self-Aware v éteru Hit Rádia. Přeju všem krásný večer, díky moc, že i dneska jste si nás vybrali za svoje parťáky. Za chvíli 9, já se s vámi tak pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek toho pátečního večera. Nezapomeňte, že Summer Party, a to znamená, ty nejlepší letní songy za posledních 30 let, jsou s vámi až do nedělního večera. Takže ano, ať už se rozhodnete ten poslední prázdninový víkend trávit jakkoliv, tak ten nejlepší letní soundtrack k tomu máte. Tak se mějte krásně, za chvilku třeba tohle. Geniální letní věc. El Profesor, Bongo Cha Cha Cha, taky Harry Styles nebo Mark Korn. Tak buďte s námi. Ahoj.

0: Ding-dong song. Bydlení je pro Česko velké téma, a nejen pro Česko. Pokud si hledáte bydlení, víte, jak těžké je najít něco s rozumnou cenou. Případně jak komplikované je si dneska vlastní bydlení postavit. Je to téma i pro samotnou Evropskou unii? Na telefonu je europoslankyně Klára Dostálová. Tak jak velké téma je pro Evropskou unii bydlení?
1: Evropská unie vlastně poprvé začala řešit bydlení jako samostatnou politickou prioritu. Dokonce ustanovila výbor House, který se právě bytové krizi věnuje, protože to se netýká jenom České republiky, opravdu se to týká celé Evropské unie a sama Evropská komise přiznává, že je potřeba prostě postavit miliony bytů, aby vlastně občané Evropské unie měli vůbec kde bydlet, aby prostě mladí lidé měli kde začít, protože porodnost není problém jenom v České republice, ale i v celé Evropské unii, že právě mladí lidé většinou nedosáhnou na to první bydlení a pak samozřejmě odkládají založení rodiny a tak dále.
0: Jaké má Evropská unie možnosti pomoci?
1: Tak samozřejmě pro Brusel je velmi důležité, aby pomohl s reformami, které právě pro to bydlení, aby prostě členské státy mohly začít rychleji stavět, tak jedny z nejdůležitějších věcí jsou pravidla veřejné podpory. To se podařilo změnit v prosinci roku 2025, to znamená města i obce mohou začít stavět jak sociální, tak dostupné bydlení. Pro nás je důležité zejména to dostupné bydlení právě pomocí zjednodušených pravidel veřejné podpory, kolikrát nepotřebují už ani souhlas Bruselu, vyčlenují se na to speciální peníze, fondy, chce se zapojit i Evropská investiční banka, dokonce umožnila v rámci takzvaného midterm hodnocení, to znamená střednědobého hodnocení programového období 21 až 27 vyčlenit speciálně peníze jenom na bydlení. Po roce 2028 budou samozřejmě i v rámci kohezní politiky peníze na bydlení, které si to členské státy musí dát do takzvaných národních regionálních plánů partnerství, takže dělá všechny tyto kroky. My ale nechceme, aby Evropská komise přijímala nějakou speciální legislativu, protože jsme přesvědčeni o tom, že to musí zůstat v kompetenci členských států, to znamená regionů, měst a obcí jednotlivých zemí.
0: A může Evropská unie zlevnit Čechům bydlení?
1: Tak je potřeba samozřejmě říct, že sama Evropská komise žádnou bytovou krizi nevyřeší. Tam je důležité, aby ona prostě zjednodušila a deregulovala ty požadavky, které má, aby se pokusila vlastně, a ona už to dělá, to musím říct, že dělá, snažit se zjednodušit povolovací procesy. My v podstatě i tím novým stavebním zákonem v České republice tomu jdeme hodně naproti, protože ona vlastně prosazuje Evropská komise, aby to bylo všechno pod jednou střechou, aby lidé neběhali po dotčených orgánech jako šílenci a prostě to stavební povolení netrvalo několik let, zejména na bytové domy, takže to se snaží jako zrychlit, snaží se samozřejmě připravit peníze pro to financování, ale sama tu bytovou krizi nemá jak vyřešit, to samozřejmě musí ty jednotlivé členské státy za podpory těch nástrojů, které Evropská komise může nabídnout. Ať už je to financování, zlepšení pravidel veřejné podpory, ale třeba co my ještě se snažíme tam prosadit je, aby bydlení nespadalo do dluhové brzdy, protože je potřeba si uvědomit, že velká města financují obchvaty, silnice, metra, já nevím, prostě všechny takovouhle velkou veřejnou infrastrukturu a hodně se zadlužují a pak vlastně na to bydlení se pořád posouvá ta priorita dozadu a dozadu a kdyby bydlení nespadlo do dluhové brzdy, tak si myslím, že by ty města se jim taky rozvolnila ruce.
0: Bydlení v Evropské unii a v České republice samotné a také mýtům kolem něj se věnujeme v našem podcastu. Najdete ho na našem webu. Radio. Shorty.

Vysočina.

0: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Čistě elektrický hatchback Leap Motor B05 u auto dobrovolný. 218 koní, dojezd přes 480 km a super rychlé nabití za pouhých 17 minut. A to nejlepší nakonec. Tento špičkově vybavený elektromobil může být váš za bezkonkurenční cenu již od 620 tisíc korun. Zarezervujte si testovací jízdu ještě dnes. Nový Leap Motor B05 na vás čeká u auto dobrovolný nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hit Radio Vysočina.
6: Zlepši si náladu.

0: ratatarararata, trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
2: Teď to nejde.
1: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
2: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
1: Víš co? Já si to zařídím sama.
3: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
4: Potřebuji rekonstrukci bytu.
5: Komu zase voláš?
4: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
3: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Chihuahua. Chihuahua.